vámi je Rádio Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem? Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer od 7 hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému, k narozeninám, svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás směle obraťte a my to rádi zařídíme. Stačí, abyste nám včas několik dnů předem do Blaníku napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář, který najdete na našich internetových stránkách radioblaník.cz v sekci kontakty. Přeji pohodovou noc.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je teď převážně polojasné. Postupně se ale mraky zase vrátí a spolu s nimi dorazí i přeháníky a déšť. Teploty nám klesají na 18 až 14 stupňů. Přes den se počasí moc nezmění, nejprve sice bude polojasno, pak se ale obloha zatáhne a začne pršet. Meteorologové během dne opět varují před bouřkami, které mohou být silné, s nárazovým větrem a kroupami. Teploměr ukáže 17 až 21 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude tepleji, tam naměříme až 30 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Tolik o počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
1: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
0: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 40 ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.

Noc strávíte s rádiem Blaník a zdraví vás Martin Ledinský. Je neděle 19. července a svátek má Čeněk, 58. narozeniny. Dnes oslaví bývalý fotbalový útočník Pavel Kuka. Dalším oslavencem je anglický rockový hudebník Brian May. Dnes je mu 79 let a narozeniny má taky starosta Kyjeva a ukrajinský politik a bývalý boxer Vitalij Kličko. A tomu je 55. Všem dnešním oslavencům z rádia Blaník blahopřejeme. A teď už tady pro vás máme další pohodové písničky.

0: Blaník, počasí.
1: Nebe nad Českem je teď převážně polojasné, postupně se ale mraky zase vrátí a spolu s nimi dorazí i přeháníky a déšť. Teploty nám klesají na 18 až 14 stupňů. Přes den se počasí moc nezmění, nejprve sice bude polojasno, pak se ale obloha zatáhne a začne pršet. Meteorologové během dne opět varují před bouřkami, které mohou být silné, s nárazovým větrem a kroupami. Teploměr ukáže 17 až 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji, tam naměříme až 30 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů. Tolik o počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do nedělního rána s datem 19. července. Svátek má Čeněk, tak všechno nejlepší a teď se pojďme vrátit v čase. Dnes je to 43 let, co režisér Zdeněk Troška začal natáčet Slunce, seno, jahody. Bylo to v roce 1983 a před 126 lety bylo ve Francii otevřeno 8 stanic první linky pařížského metra. Psal se tehdy rok 1900. Tolik výročí a teď už pro vás na Blaníku máme další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké ráno. Je neděle 19. července, svátek má Čeněk a před námi jsou očekávané události. Meteorologové dneska opět varují před silnými bouřkami. Doprovázet je může nárazový vítr a menší kroupy. Výstraha platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Začíná Jihočeský jazzový festival. Ten nabídne sérii koncertů v Českých Budějovicích a v okolí. Pokračuje Veselokopecký jarmark, tedy tradiční přehlídka současné řemeslné tvorby. Návštěvníci si prohlédnou a nakoupí výrobky a budou moci sledovat i řemeslníky při práci. Podobná akce se koná taky v Heřmanově, a sice Karmelská pouť. Průvod se sochou Panny Marie vyjde od zvoničky ve Vidoníně v 8.45. A na závěr ještě naskok do světa sportu. Ve Francii pokračuje legendární cyklistický závod Tour de France. Závodníky dneska čeká 15. etapa, která měří téměř 184 kilometrů. No a za Atlantikem se dneska večer odehraje finále fotbalového světového šampionátu. O zlato si to rozdají Španělsko a Argentina. Zápas začíná v 9 večer našeho času. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Strávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: skvělé ráno, nedělní ráno s datem 19. července přeje Martin, za malou chvíli tu budou Lenka Filipová. Miráje. Když nemůžeš, dej víc, zakřič prostě z plný plyn. Poetika. Hrát si budeme hezky česky a činíme tak celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Většinou polojasno po ránu, potom očekávejte v západní polovině Čech postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty v Čechách většinou mezi 17 a 21, na jihu Čech většinou do 25 a na Moravě a ve Slezsku až do 29 stupňů. V tisíce metrech na horách jen okolo 16.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Prezident případnou obhajobu mandátu oznámí za rok. V létě nezapomínejte na kontrolu vody v bazénu. Boj o fotbalový bronz nabídl gólovou přestřelku. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat, oznámí prezident Pavel ve vhodném čase. A to v příštím roce. Teď je na něj podle něj ještě brzo. Řekl to v debatě na festivalu Colors of Ostrava. Ovšem dříve pro Seznam zprávy Pavel uvedl, že ho spory s vládou kvůli složení delegace na summit NATO spíše motivují k tomu, aby znovu kandidoval. Letní počasí láká ke koupání. Odborníci ale upozorňují, že voda v bazénech se může vlivem veder rychle zhoršit. Pravidelná kontrola kvality může předejít zdravotním problémům. Jak správně odebrat vzorek vody, radí mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
3: Odběr by měl probíhat tak, abyste měli čisté ruce, v hloubce zhruba 20 cm a v dálce zhruba 30 cm od okraje bazénu. Vzorky pak donesete do laboratoře, kolegové vzorky vyhodnotí a pokud tam bude nějaký problém, tak vám ji poradí, tak kvalitu vody v bazénu zlepšit.
2: Vzorek můžete odnést do státních zdravotních ústavů nebo soukromých laboratoří. U Ivančic na Brněnsku se zabydluje sislí rodinka. 40 sislů obecných tam v týdnu vypustila Agentura ochrany přírody a krajiny. Dalších 20 hlodavců pak ochránci přivezou ještě v příštích dnech. Sisly patří v naší přírodě ke kriticky ohroženým druhům.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
2: V souboji zklamaných byli úspěšnější Angličané. V zápasu o bronz po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Albion vedl po půli už 4-0. Po pauze Francouzi snížili na rozdíl jediné trefy. Zemi galského kohouta ale nestačil ani hat-trick Mbappého, který se z 22 góly stal historickým střeleckým rekordmanem mistrovství světa. Tolik zprávy a teď se těší Martin.
4: Ano, jsem tu, přeji krásné ráno, je přesně 6.
0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
4: Dobré ráno přeji, hrajeme si hezky česky, činíme tak celé léto a tohle je skupina Baleta, hej pane disc jockey.

0: Přeji vám krásné, dobré ráno, je tu neděle, kdy svátek mají všichni čeňkové. Tak přejeme všechno jen to nejlepší a já tu mám také jednoho pána. Jmenuje se Brian May, je mu 79 let a je to nesmírně zajímavý člověk. Velký ochránce zvířat, hlavně jezevců, kytaru Red Special, na kterou hraje dodnes, si postavil se svým tátou ze starého domácího mahagonového krbu. Hraje zásadně mincí, konkrétně šestipencí místo trsátka a má několik čestných doktorátů, jeden rytíře, vystudoval také astrofyziku a jedním z těch nejlepších kytaristů světa, který složil třeba písničku, kterou si teď zahrajeme, je právě Brian May. Tak já vám ho posílám a přeji do Anglie všechno jen to nejlepší. A pozor, Anglii samozřejmě blahopřejeme i díky tomu fotbalu, protože mají krásné třetí místo, co se týče mistrovství světa ve fotbale. A pozor, jaké máte po ránu počasí, to mi klidně dejte vědět už teď na 603 118 118. Tady je Brian May.
1: Léto s Blaníkem.

0: Skvělé ráno, za 7 minut už máme 6:30, posloucháte Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Dobré ráno, ve Všetatech nám prší, je větrno a máme aktuálně 16 stupňů, klidnou neděli přeje Hanka. Zdravím, tady je Mary v Černošicích, zatím 15 stupňů a je hezky. Tanvald 11, zatím podmračeno, hezkou neděli všem přeje Marta. Marek, obec Die, tady mají aktuálně 18 stupňů, hezký a příjemný nedělní den všem Blaníkům přeje Míla. A píše nám, máme aktuálně teď v Neratovicích krásných 12 stupňů. Dále je to s pozdravem z Vamberku, kde mají 14 stupňů a sluníčko, píše nám posluchačka babča Jana. Tak děkujeme, krásné ráno i vám. A na závěr tady máme z Milína naší posluchačku, která hlásí, že tady mají 15 stupňů a je to posluchačka Jitka. Dnešní den by měl být malinko chladnější, aspoň na západě Čech. Tady teploty do 22 stupňů, zbytek republiky do 25 a jižní Morava, tam by mohlo být dnes ještě 27 stupňů. Toliko počasí, já vám popřeji krásné ráno a hlavně klidnou neděli s námi.
1: Obytňákem na sever.
2: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
3: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
2: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: To byla prostě hudební lahůdka Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě.
1: Slunce dál svítí
2: na Rádiu Blaní.
0: A svítit bude v našem vysílání. My pro vás máme velkou letní hru o 5000 korun. Pokud ten den někdo neuhádne, tak se nám to samo sebou navýší na 10, neuhádne další, je to 15, další je to třeba 20 tisíc. I to se může stát. Konec konců v pátek vyhrála posluchačka, která rovnou brala 10 tisíc korun, protože dva dny předtím posluchačka neuhádla, když je to dospívala v té krátké ukázce. Vyhledejte tedy písničku Slunce dál svítí v našem vysílání a my vám potom dáme krátkou sekvenci z té písně, krátkou ukázku, kde se vás zeptáme, a kdo právě teď zpívá v té krátké ukázce, a pokud budete vědět, máte v kapse 5 tisíc, anebo i víc, záleží na tom, kde právě budeme, v jaké fázi. Bude to den předtím, co někdo neuhádl, pak už to bude 10. Bude to dva dny, dvakrát někdo neuhád, pak to bude třeba 15. Ale určitě tutově je to vždy 5 tisíc korun pro naše posluchače. Tak držím palce, poslouchejte každý všední den Rádio Blaník a může to přijít skutečně kdykoliv.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku. Pohodové České rádio.
0: Tři čtvrtě na sedm i v neděli po ránu posloucháte Blaník. Za to děkujeme a tohle už je Phil Collins a za chvíli to bude znít hezky česky. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Je neděle, tak zvolněte na pohodu, protože dnes je před námi, před většinou z vás, volný den. Užijte se.

0: Ještě 3,5 minuty zbývá do 7. Přeji krásné prázdninové ráno. To nedělní s datem 19. července. Dál si budeme hrát třeba skupinu Kabát. V nedělním dobrém ráno i Marek Ztracený. Na úvod hodiny i Hana Zagorová.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc, než se tím může zdát.
0: Hrajeme vám hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio
0: A jaký bude ten další letní den, tedy 19. červencový pro rok 2026, tak očekávejte zpočátku polojasnou oblohu. V západní polovině České republiky postupně i jinde oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty v západní polovině České republiky 17 až 22, v Čechách jinde do 25 a na Moravě a ve Slezsku to místy může být i 29 stupňů. V 1000 metrech na horách očekávejte teplotu okolo 16.
2: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Češi si oblíbili sdílená auta. Na Pražském okruhu pokračuje uzavírka. Tenistka Krejčíková si v Aténách zahraje finále. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Zájem o sdílené vozy v Česku roste. Podle Asociace českého carsharingu jich v tuzemsku v roce 2026 jezdí už víc než 2100. V rodinách často nahrazují druhé auto. Mladým lidem umožňují odložit koupy vlastního vozu. A někteří řidiči je využívají i na víkendové cesty nebo na dovolené. S komplikacemi stále musí počítat řidiči na Pražském okruhu. Stále pokračuje uzavírka mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů. Díky tomu se okruh postupně rozšíří, jak říká mluvčí ŘSD Jan Rídl.
10: To je první přípravná stavba ze souboru celkem 3 důležitých staveb, které budou hotovy v roce nejpozději 29. Budou mít za cíl širší dálnici na Pražském okruhu, to znamená, bude to 6 pruh cyklů pro každý směr.
9: Dnešní uzavírka potrvá zhruba do 11 dopoledne. Zlín podporuje aktivní stáří. Vyhlašuje soutěž Zasloužilý senior 2026. Cílem je poděkovat těm, kteří i ve vyšším věku zůstávají aktivní, pomáhají druhým a podílejí se na společenském životě. Kdo může být nominován, ví mluvčí města Tomáš Melcer.
11: Nominovat lze každého seniora s trvalým pobytem ve Zlíně, který svým působením pozitivně ovlivňuje život ve městě. Návrh může podat kdokoliv z řad veřejnosti. Každá nominace musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, kontakt na něj, stručné zdůvodnění návrhu a souhlas nominovaného se zpracováním osobních údajů pro účely ocenění.
9: Návrhy na kandidáty lze posílat do konce srpna na magistrát na sekretariát odboru sociálních věcí. Tenistka Barbora Krejčíková je během měsíce podruhé ve finále turnaje WTA Tour. O 9. titul ve dvouhře si v Aténách zahraje dneska proti domácí Sakariové. Zápas začíná v 7 večer. Tolik zprávy, je tu Martin.
12: Martin Císař
13: na rádiu Blaník.
0: Bylo 7, přeji krásné dobré ráno. Dnešní ochlazení bude pokračovat i v těch dalších dnech. Zeptáme se meteorologa, za malou chvíli se přihlásí a bude tu Eduard Novotný. Já vám pošlu Hanu Zagorovou a teď přeji hezké ráno.

0: nedojdete. 7 hodin 13 minut, přeji hezkou neděli, tohle byl Marek Ztracený, za chvíli to budou Krištof, Sima Mardhausová a Hvězdáři. Hezky česky vám budeme hrát dál. A co české, moravské a slezské počasí, jak to s ním vypadá?
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Chladnější bude dnešek, zítřek a ještě úterý, potom by se léto mělo vrátit zase v plné parádě. A jaký ten dnešek bude konkrétně, to ví meteorolog Eduard Novotný. Eduarde, já vám přeji krásné dobré ráno, ale pojďme postupně.
2: Hezké ráno.
0: Povězte mi, jaké to ráno v České republice je?
2: Tak od severozápadu nad naše území postupuje oblačnost studené fronty, hlavně v severní polovině Čech, proto již převažuje oblačno až zataženo a místy prší. Naopak na jihu Čech, také na Vysočině, je ještě obloha většinou vyjasněná. Teploty vzduchu během noci klesly nejčastěji k 17 až 12 stupňům Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavské Kvildě, a to necelé 2 stupně, naopak nejtepleji v Jihomoravské Lednici, a to 19 stupňů.
0: Jak to vypadá s předpovědí na dnešní den? Jaká bude neděle?
2: Počátku bude ještě polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo, a to s občasným deštěm nebo s přeháňkami. V západní polovině Čech ojedinělé, jinde pak místy bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude však už od západu srážek a oblačnosti ubývat. Co se týče teplot, tak ty by měly být v západní polovině Čech 17 až 21 stupňů, v Čechách jinde pak 21 až 25, a na Moravě a ve Slezsku bude nejtepleji, tam očekáváme 25 až 29.
0: To říká meteorolog Eduard Novotný. Eduarde, děkuju, mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou. Rádio Blaník.

0: nasycený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: Tohle byl Scooter a písnička Break It Up, posloucháte Rádio Blaník. Dál to bude znít hezky česky Olga Lounová, Marie Rotrová anebo skupina Kabát a písnička Oni. Když jsem u Olgy Lounové, ta vystoupí na dalším letním koncertě Rádia Blaník. Kde to bude tentokrát, dozvíte se už za malou chvíli. Já vám přeji dobré ráno, za 4 minuty, 7:30.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
9: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
10: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
11: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
12: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
13: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
12: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv
13: na našem webu radioblaník.cz.

0: Ano, je to tak, i na Olgu Lounovou se můžete těšit 24. července v Mariánských Lázních. Je tu další letní koncert Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Pátek se za vámi samozřejmě vypravíme, jak jsem říkal, budou to Mariánské Lázně. Začneme za 5:30 odpoledne na Kolonádě. Tady zahraje, zaspívá Olga Lounová, dále to budou třeba Slza.
2: V plánu spousty dalších mil, fotky po kapsách.
0: Planická kapela, ale taky Petr Kola. Koncert si užijete jako vždy bez nějakého poplatku, zkrátka úplně gratis. Letos pro vás máme navíc speciální dárek z Brusu, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a také Centropolu, která vám už brzy může přinést spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce do peněženky rovných 100 000 korun. Cože? Slyšeli jste dobře? Nebo slyšel jsem špatně? Ne, je to skutečně 100 000 korun. Tak si pro tuhle samolepku, která pro vás může znamenat skutečně velkou výhru, přijďte do Mariánek. Tam se na vás budeme těšit na dalším letním koncertě Rádia Blaník. Těší se tým vašeho Blaníku.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Pohodové české rádio.

0: 7 hodina, 56. minuta, posloucháte Rádio Blaník. Hezkou neděli, dobré ráno, přeje Martin Císař a já mám písničky Lucie Bílá.
1: Jsem jenom obyčejná holka.
0: Holky.
1: Léto se na nás usmívá.
0: Karel. Na Blaníku tady hrajeme hezky česky celé léto, přeji dobré ranko.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio
0: Západ Čech po ránu očekávejte oblačnou oblohu, ta se pomalu rozšíří na celou republiku. Nicméně v Čechách teploty do 21 stupňů, očekávejte takhle chladnější ráno spíš na západě Čech, jinak většina České republiky do 25 a Jižní Morava dokonce ještě dnes 29 stupňů. Toliko počasí, před námi jsou aktuální zprávy, za chvíli pro vás má Eliška.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
7: Vinaři bojují se suchem. Léto je ve znamení oprav silnic. Pogačar na Tour de France pokračuje v krasojízdě. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Na Jižní Moravě dál panuje sucho, což se podepisuje na vinohradech. Počasí totiž může ovlivnit i kvalitu letošních hroznů, které zatím dozrávají poměrně rychle. Bez závlahy jsou ale bobule malé. Podle některých odhadů by vinobraní mohlo letos začít už v srpnu. Letní měsíce tradičně patří opravám silnic. V Libereckém kraji se teď chystá rozsáhlá rekonstrukce silnice 3. třídy v Benešově u Semil. Tu poškodil soukromý stavebník. Pokračuje náměstek hejtmana Daniel David.
8: Dojde jak k sanaci toho svahu, tak vlastně dojde i k zlepšení odtokových poměrů. Bude se tam propustek dělat novej, betonových palisád se tam bude v protisvahu dělat zábrana tak, aby ta silnice byla bezpečnější a aby všechno mohlo fungovat a nebyly tam již další problémy.
7: Stavební práce by měly začít co nejdřív a potrvají zhruba půl roku. Ostravská zoo hlásí nečekaný nový přírůstek. Po dlouhých 11 letech se tam narodilo mládě žirafy Rothschildovy. Týdenní sameček se zatím drží u matky v zázemí pavilonu Africká zvířata. Ten je kvůli tomu zatím pro návštěvníky dočasně zavřený. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku 14. etapu cyklistické Tour de France. Díky 4. vítězství zvýšil náskok v čele. Před rivalem Vingegaardem, který včera dojel 4., vede už o 4,5 minuty. Dneska peloton čeká další náročná etapa, bude to téměř 184 kilometrů ve francouzských Alpách. Tolik zprávy a slovo má Martin.
0: Děkuju za slovo a pojďme si hrát, teď je přesně 8.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
0: V téhle půlhodince vyrazíme na cesty s Mirkem Táborským a mám také aktuální předpověď počasí na ten dnešní den. A tohle to už je Michal David. Hezké ráno.
3: Rádio.

0: 8:45 v neděli po ránu posloucháte Blaníka. Hraje hezky česky celé léto. Za chvíli letní písnička Letní ráno a holky a také Petr Muk anebo Lucie Bílá. Teď na cesty s Mirkem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další zajímavost, kterou můžete potkat na značených stezkách. Národní park České Švýcarsko zřídil 6 kilometrů dlouhou naučnou stezku Česká silnice. Na její trasu se můžete vydat z Vysoké Lípy. Na stezce vás čeká 12 stanovišť, která vás seznámí s minulostí jedné z nejdůležitějších komunikací Českého Švýcarska. Půjdete ve stopách, které zde zanechal člověk během několika tisíciletí. Navštívíte pravěká sídliště, pracoviště lesních řemeslníků, po válce zaniklou osadu Zadní Jetřichovice i repliku kulisy z pohádky Pyšná princezna, která se tu točila v letech 1951 až 52 na motivy pohádky Boženy Němcové Potrestaná pýcha. U České silnice je místo, kde režisér Bořivoj Zeman natočil do této pohádky scénu, která se odehrává před uhlířskou chatou. Potkali se v ní uhlíř v podání Františka Hanuse, královský výběrčí daní, kterého stvárnil Josef Hlinomas, princezna Krasomila v podání Aleny Vránové a charismatický král Vladimír Ráš. Vedle uhlířova příbytku stál milíř, na který pilně přikládali polena princezna s králem. Uhlířské řemeslo bylo ve skutečnosti prací těžkou, špinavou i náročnou na čas. Uhlíř musel vybrat správné místo, které mělo být rovné a suché, do středu se postavila tyč nebo svazek klacků, které tvořily komín, jímž se později milíř zapálil. Kolem středu se kolmo ve tvaru kužele špičkami nahoru vyskládala polena. Dřevo mělo být poskládáno co nejrovnoměrněji. Potom následovalo zakrytí milíře. Na dřevo přišla nejprve vrstva trávy, listí nebo mechu, potom vrstva hlíny. Milíř musel doutnat, ne hořet plamenem. Teprve, když po dohoření vychladl, dal se rozebrat a vybralo se z něj dřevěné uhlí. Kulisy uhlířské chaloupky byly vidět ve smrkové houštině u České silnice ještě před 20 lety. Dnes tam stojí jejich replika. Naučná stezka Česká silnice netvoří okruh, a tak počítejte s tím, že se budete muset vrátit stejnou cestou. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník a je nejvyšší čas podívat se na to, jak bude.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Tyhle informace pro vás samo sebou máme, jsme Rádio Blaník a v tuhle chvíli přinášíme informace o tom, jaký bude ten dnešní den. Zeptáme se také na aktuální stav, to je jasná věc a v tuhle chvíli už se nám hlásí meteorolog Eduard Novotný. Eduarde, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Povězte mi, jaké to ráno v České republice je?
2: Tak od severozápadu nad naše území postupuje oblačnost studené fronty. Hlavně v severní polovině Čech, proto již převažuje oblačno až zataženo a místy prší. Naopak na jihu Čech, také na Vysočině, je ještě obloha většinou vyjasněná. Teploty vzduchu během noci klesly nejčastěji k 17 až 12 stupňům Celsia. Nejchladněji bylo na Šumavské Kvildě, a to necelé 2 stupně, naopak nejtepleji v Jihomoravské Lednici, a to 19 stupňů.
0: Jak to vypadá s předpovědí na dnešní den? Jaká bude neděle?
2: Zpočátku bude ještě polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo, a to s občasným deštěm nebo s přeháňkami. V západní polovině Čech ojedinělé, jinde pak místy bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude však už od západu srážek a oblačnosti ubývat. Co se týče teplot, tak ty by měly být v západní polovině Čech 17 až 21 stupňů, v Čechách jinde pak 21 až 25 a na Moravě a ve Slezsku bude nejtepleji, tam očekáváme 25 až 29.
0: To říká meteorolog Eduard Novotný. Eduarde, děkuju, mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
8: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
9: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
8: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
10: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
11: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně Umami na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně Umami.
12: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
13: Na co?
12: Na naši fotovoltaiku.
13: To je pravda, přitom pracuje každý den.
12: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
13: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
12: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
13: A kdo se o to postará?
12: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
13: Tak to máme jasno.
14: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Skvělé ráno, hezkou neděli, máme minutu po 8:45 a hlásí se kolega Petr Slíva.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Hlásí se aktuálně zamilovaný Petr.
3: Včera jsme opustili Orkneyské ostrovy, do kterých se člověk nemůže jinak než zamilovat, a jsme v severním Skotsku, do kterého se člověk nemůže jinak než zamilovat. I tady je moře hodně studené a bouřlivé. A také zde narazíte na palírny whisky, které mají v této části Skotska dlouhou tradici. Místní whisky bývají lehčí, ovocné a často v sobě nesou slaný závan moře. A nejsou tak nakouřené rašelinou, která je ale samozřejmě součástí výroby. Bez ní by to nešlo. Večer jsme se utábořili v kempu v Durnesu. Docela jsme byli rádi, že měli místo, přestože online rezervace byly vyprodané. A dneska pokračujeme po silnici North Coast 500.
0: A my se budeme těšit na další cestování kolegy Petra Slívy. Přihlásí se v 11 hodin a 10 minut.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
1: Na ruku.
2: Špičkový manažer si to vydělá za jeden.

0: slunce dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku. Pohodové české rádio.
0: Sluníčkové léto.
1: Sluníčkové léto.
2: Na Blaníku.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník a za 5,5 minuty už bude 9 hodin. Co dál tady u nás, tak třeba Sagvan Toffee?
1: Dávej ber, dávej co máš, co můžeš dát.
0: Skupina Kex. Ale taky Argema.

0: A tohle je Rádio Blaník, to, které hraje hezky česky pro vás.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: A ještě pohled na oblohu, jak to vypadá. Dnes bude většinou zataženo až oblačno, odpoledne k večeru částečné ubývání oblačnosti ráno a dopoledne už ubývání v Čechách. Jinak ty teploty přes den v Čechách do 21, Morava tam může být i 25 stupňů. Zbytek republiky do 29, tedy jih a jihovýchod České republiky.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Premiér s prezidentem spolu podle Pavla musí mluvit. Resort sportu se stěhuje do jiné budovy. Na Šumavě chtějí překonat zajímavý rekord.
10: Rádio Blaník.
9: Krásné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Komunikace s premiérem Babišem je komplikovaná. V debatě na festivalu Colors of Ostrava to uvedl prezident Pavel. Řekl, že šéf kabinetu a hlava státu spolu ale mluvit musí, protože mají hodně sdílených pravomocí. Pokud si ale budou dělat na schvály, tak tím podle něj bude trpět hlavně země. Řeč přišla taky na válku na Ukrajině a Pavel promluvil i na téma sociálních sítí. Úřad ministra pro sport Šťastného bude mít nové působiště. Přestěhuje se do budovy v pražské Jindřišské ulici. Podle šéfa rezortu by se do stejné budovy měla přesunout i Národní sportovní agentura. Ministr si od kroku slibuje výrazné ušetření, jak napsal na sociální síti. V šumavském Aníně chtějí o anenské pouti pokořit rekord v počtu žen a dívek se jménem Anna. Sklářská vesnička proto na příští neděli srdečně zve všechny Aničky, jak říká zakladatel slavností Lukáš Milota.
11: Dostali jsme kdysi jméno podle Anny z rodiny místního skláře a jsme tedy Anín s dvěma N. No ale chceme, aby těch Aniček u nás bylo aspoň jeden den co nejvíc a dokonce v den, kdy slaví svátek. Takže zveme všechny Aničky, Andulky, Anči, Anky do Anína. Věřím, že jich bude tolik, že se díky nim dostaneme do chystané knihy rekordů.
9: Registrace žen s tímto jménem bude 26. července od 1 do 3 odpoledne na návsi. V 15 hodin pak nastane sčítání přítomných An. Evropa poslední dobou rychle vysychá. Satelitní snímky z NASA ukazují, že kontinent ztrácí své typické zelené zbarvení. To je důsledek počasí z posledních týdnů, kdy kvůli horku a suchu vegetace usychá. Změny jsou nejvíc vidět ve Francii, na Pyrenejském poloostrově, v Itálii, ale i v částech střední Evropy, včetně Česka. Tolik zprávy a Martine, je to tvoje.
0: Děkuju moc, já jsem koukal na to, co jsi říkala. Ty jsi říkala o těch Aničkách a vlastně od dneška za týden už bude, je tady Anna.
12: Ano, a bude mít moje sestra svátek.
0: No vidíš to, tak všechno nejlepší. A jak se to říká, svatá Anna, chladná z rána. No jo, se to asi blíží.
1: Martin Císař
10: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu 9 hodin, hezké dopoledne pře Martina, posílám Argemu.
10: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník hraje hezky česky celé léto, no prostě tohle je ráj, tak si užívejte Blaník a české písničky, které máte rádi.

0: česky, ale i slovensky hraje Blaník MC Jereka Barbara a písnička Aněl. A za malou chvíli tu budou Keksáci, taky Jelen, anebo Věrka Martinová, Dál jen vejdi. A my vcházíme do světa dobrých rad s Ivou Leckou.
1: Krásný dobrý den. Kávová sedlina je zázračné hnojivo. Nebo není? To je jeden z nejrozšířenějších zahradnických mýtů posledních let. Na internetu se dočtete, že stačí vysypat lógr ke každé rostlině a zahrada bude jenom kvést. Jenže skutečnost je o něco složitější. Kávová sedlina sice obsahuje dusík, draslík nebo hořčík, ale rozhodně ne v takovém množství, aby nahradila běžné hnojivo. Navíc živiny nejsou rostlinám hned k dispozici. Nejprve je musí rozložit půdní mikroorganismy a to nějakou dobu trvá. Dalším problémem je, že mnoho lidí sype čerstvou sedlinu stále na stejné místo. Ve větší vrstvě může vytvořit nepropustný povrch, který brání vodě pronikat do půdy. Za vlhkého počasí se na ní navíc může objevit plíseň. Místo pomoci tak rostlinám spíš uškodíme. Znamená to tedy, že kávová sedlina do zahrady vůbec nepatří? Naopak. Jen je potřeba používat ji správně. Nejlépe uděláte, když ji necháte nejdříve dobře vyschnout a pak ji v malém množství přimícháte do kompostu. Tam se postupně rozloží a vrátí půdě organickou hmotu i část živin. Pokud ji chcete použít přímo na záhon, vždycky jenom v tenké vrstvě a lehce ji zapravte do půdy. A ještě jedna věc. Často se říká, že kávová sedlina odpuzuje slimáky. Výzkumy ale ukazují, že běžné množství použité na zahradě nemá spolehlivý účinek. Není tedy dobré spoléhat na ně jako na ochranu úrody. Poučení je jednoduché. Kávová sedlina není zázrak ani odpad. Je to užitečný pomocník, pokud víme, jak s ním zacházet. A na zahradě platí možná víc než kde jinde, že i dobré věci je potřeba používat s mírou.
2: Dobré rady do zahrady vám přináší nový zahradnický časopis Zahradnická kuchařka. www.zahradnickakucharka.cz

0: Jelena, písnička za tebou a pokračuje víkend se slzou a stále hledáme tuhle výherní písničku.
1: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct tentokrát.
0: Jak zazní, volejte k nám, 800 109 109 vyhrává třetí v pořadí. No a kdo skončil třetí v pořadí na mistrovství světa ve fotbale, to určitě bude vědět Eliška. Eli?
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Pěkné dopoledne. Jak už od nás víte, bronz si na krk pověsili Angličané. V nevídané gólové přestřelce udolali Francouze 6-4. Do sbírky cenných kovů ale přidali teprve druhý. Tím prvním je domácí zlato z roku 1966. Francii v Miami nestačil ani hat-trick kanonýra Mbappého, který se z 22 góly stal střeleckým rekordmanem. Držitele bronzu známe, večer bude jasno i o zlatých medailích. O ty svedou bitvu Španělé a Argentinci, kteří titul obhajují. Jihoamerický tým se tak může stát první zemí od roku 1962, která zlato obhájí. Duel začíná v 9 večer našeho času. A tradiční zajímavost nakonec, ve finále se může uzavřít i jeden výjimečný příběh, který se týká hvězdného Messiho a neméně hvězdného Jamala. Existuje totiž série fotografií z roku 2007. Na těch tehdy 20-letý Argentinec choval a koupal miminko. No a tím půlročním capartem byl právě tahoun španělské reprezentace. Pro tuto chvíli je to z fotbalu všechno a na šampionát se vrátíme odpoledne.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Sedmdesátiprocentní slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz
8: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čírým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
11: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
12: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
13: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz
14: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
2: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Kolony, objížďky, uzavírky.
4: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
3: Pohodové České rádio.

0: Na rádiu Blaník.
1: A další CDčko má svého majitele. Já zvedám telefon, jako třetí v pořadí tam byl Jirka. Je to tak, Jiří, slyšíme se?
2: Je to tak, Martine, slyšíme se a mám velkou radost a já tě moc zdravím do Blaníku, čágo.
1: Já tebe taky, Jirko, takže velká gratulace. Co bych k tomu řekl? No, prostě slza je slza. Máš radost? Máš tuhle skupinu rád?
2: Jej, to vlastně hodně často bývá i u vás na různých akcích.
1: Přesně tak.
2: Perfektní písničky.
1: No, konec konců, teď už se zase budou těšit, protože se na všechny posluchače budou těšit Mariánka, kde zaspívají. Já vám tady a všem zatleskám, obzvlášť tobě, Jirko. Vám všem, kteří se přijdete na slzu zase podívat, protože v Pelhřimově byli kluci úžasní, no prostě slza je slza. Takže CDčko posíláme poštou. Jak trávíš leto, Jirko?
2: No prosím tě, leto trávím v pohodě, teďka budeme mít od zítřka týden dovolené. Koukal se, že počasí má být do nějakých těch 20 stupňů, jsem tam přehánky, takže Martine, pro mě úplně ideální. Bude se krásně vyletovat, než pak nějaký pařáky, kde se v tom nedá absolutně nic dělat.
1: To znamená, že léto tady doma, Čechy, Morava, Slezsko, je to tak?
2: Ano, ano, prostě, ale já jsem u moře jednou byl, mě se tam vůbec nelíbilo a tady člověk ještě toho nemá tolik prozkoumanýho, že ještě mám to objevovat.
1: Jirko, všude dobře, doma nejlíp, měj se krásně a gratuluju, ahoj.
2: Děkuju, měj se krásně, ahoj, díky moc.

Víkend se slzou samo sebou pokračuje na Blaníku, za chvíli prozradím už v 10 hodin, jakou další písničku máte hledat v našem vysílání. Do té doby třeba Věrka Martinová nebo Helena Zeťová. Já vám přeji krásné dopoledne a buďte s námi, poslouchejte Blaník.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Tohle byla Helena Zeťová, vy posloucháte Rádio Blaníka, za 5,5 minuty už bude 10 hodin. Po 10. slavné desky Hezky česky a mimo českých písniček, které vám zahrajeme po celé, tedy v té, dá se říci, 10-minutovce, tu bude třeba i Iveta Bartošová s Petrem Sepešem. Lehce popůl i Marek Ztracený. To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám. A jako třetí v hodince i skupina Divokej byl a Čmela. Posloucháte Rádio Blaník, hraje Hezky česky celé léto a já přeji krásné dopoledne za 5 minut 10 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Od středních Čech na východ ještě zatažená oblačna, očekávejte dešťové přehánky, četnější déšť na východě a co se týče teplot, ty vystoupí v Čechách na 22, ve zbytku republiky na 25 a na jižní Moravě na 29 stupňů. Odpoledne a k večeru protrhávání oblačnosti a bude pak už polojasno.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Ceny za pohonné hmoty zřejmě prudce vystřelí. Vinu na srážce vlaků v Pardubicích má i rezort dopravy. Ve Špindlu pokračuje propojování skiareálů. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Ještě dneska mohou řidiči relativně levně natankovat. Naposledy totiž platí vládní cenový strop na pohonné hmoty. Benzín může stát nejvíc 42 korun a 13 haléřů za litr. Naftu mohou pumpy prodávat nejvýše za 43 korun a 41 haléřů. Od zítřka si cenu paliv budou určovat sami pumpaři. Podle analytiků prudce vzrostou a nafta bude brzy za 50 za litr. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích může kromě strojvedoucího i systémové pochybení rezortu dopravy. Podle drážní inspekce nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který by střetu zabránil. Při nehodě z června 2024 zahynuli 4 lidé. Škoda byla více než 150 milionů korun. Božičany na Karlovarsku trápí zvýšená prašnost. Za ní stojí výrobna kočičího staliva. Obyvatelé se kvůli tomu obrátili na Českou inspekci životního prostředí. Ta v areálu provedla kontrolu z hlediska ochrany ovzduší. O případných sankcích zatím inspektoři nerozhodli. V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův mlýn pokračuje propojení skiareálu Svatý Petr a Medvědín. A práce jdou podle plánu, jak říká ředitel skiareálu René Hroneš.
11: Pokračují práce na stavbě nové lanovky, už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky. Zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce Přehradní a na sjezdovce Lesní k nové lanovce.
10: To bude šestisedačka a povede z parkoviště P1 na Hromovku. Ze zpráv je to všechno, teď vám dál bude hrát Martin.
12: Já jsem připraven, Eliško, měj se krásně, děkujeme za zprávy a my si pojďme hrát.
13: Martin Císař
9: na Rádiu Blaník.
12: Budeme hrát hezky česky, hrajeme tak celé léto, konec konců za chvíli potvrdí Marie Rotrová, Divokej byl a mám tu i Veronu a písničku Ztracená bloudím. Pak si dáme slavné desky hezky česky v originále Johnny Cash a jedna písnička, která je i v české verzi. Jaká to bude, to už bude na vás. Ale pozor, hledáme stále další výherní. Je tu víkend se slzou a tak výherní písničkou je tahle.
14: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct tentokrát.
12: Jak zazní, volejte k nám, jediné správné číslo. Už léta je tady pro vás 27 let. 800 109 109. A vyhrává třetí volající.
9: Rádio Blaník.
12: Čistou vlnu, krásné dopoledne přeje Martin Císař a tohle už je Marie Rotrová.

0: Verona ztracená bloudím a pojďme roztočit desky.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Desky, které v tom prvním, v té první verzi, dá se říci, hrají prostě originál a potom přijde ta česká verze. A tentokrát to bude Johnny Cash a písnička I Walk the Line. A Johnny Cash to byl vlastně americký countryový zpěvák, především kytarista, ale také skladatel. A písnička I Walk the Line vznikla v roce 1956. Časopis Rolling Stones ji zařadil na 30. místo v žebříčku 500 nejlepších písniček všech dob. Název nese i filmové drama z roku 1970. Jehož soundtracku se podepsal právě Johnny Cash. Písnička Walk the Line se jmenuje jako ten další film. Ten je z roku 2005 a ten dokonce pojednává o životě Johnnyho Cashe. Mě zajímá, kdo tuhle písničku mohl naspívat hezky česky. Tedy v české verzi. Dejte mi vědět na telefonní linku 800 109 109. Volejte právě teď. Děkuju.
1: Slavné desky hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: because you're mine. I walk the line.
1: Slavné desky, hezky česky.
2: Tak tohle to byl originál a Johnny Cash a my hledáme českou verzi. Kdo tam? Dobrý den.
3: Martin Ochman, dobrý den. U nás to zpívá pan Vodička a je to písnička, je to zlý.
2: Dobrý, tak děkuju, mějte se krásně a zase někdy.
3: Díky, naschle.
4: Dobrý den, tady Marie. A je to na 100% Pavel Bobek a zpívá o sobě, že svůj fan.
5: Zdravím, Martin, Ondra u telefonu. A já bych dneska typoval, jestli náhodou to není buď Pavel Bobek nebo Michal Tučný.
2: Dobře.
5: Ale pak si nejsem ani jedním typem jistý.
2: Dobře, děkuji, Ondro. Hezký den.
5: Krásně, Martinku, vás slyšenou.
2: A jaká je správná odpověď? Je to skutečně Pavel Bobek, Víc nehledám. Písnička je vlastně z alba z roku 2010. To album se jmenovalo shodně, tedy Víc nehledám. A český text si tady napsal Pavel Bobek sám. A jako důkaz vám ji právě teď po Blaníku posílám.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
2: Tady je česká verze a rok 2010.

0: Westlife a písnička Mandy, za chvíli se podíváme na písničky k táboráku, máme tam taky jeden bonus, tak více o tom za malou chvíli a hrát si do té doby budeme třeba Ivetu Bartošovou, Petra Sepešiho. Jo, celé léto hezky česky, tady na Blaníku přejeme krásné dobré dopoledne.
1: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Sluníčkové léto.
1: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
1: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
1: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
5: No nekecej. 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
4: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz. Protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza. Bo na velikosti prostě záleží.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
8: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
9: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
8: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
10: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebujete.

0: potřebují doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

0: české kuchyně umámy.
1: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
2: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
1: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
2: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
2: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
1: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
3: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
4: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Dopoledne taková parádní country písnička pěkně k táboráku. To pro vás máme.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: My s Blaníkou si totiž nedokážeme představit prázdniny bez pravého českého táboráku. A stejně jako vy velice dobře víme, že kromě opečených špekáčků k němu neodmyslitelně patří také kytara a oblíbené písničky. A proto na Blaníku si připomeneme zase dnes ty nejkrásnější. Začínáme v 18 hodin, hodinka pro vás a jako speciální dárek jednu legendární nedvědovku, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. A pokud vás tahle zábava bude bavit, máme mladšího brášku, jmenuje se Rádio Český Blaník a chytíte ho v DAB+, anebo 3x2tv.radioblaník.cz a tam už si naladíte přímo stanici, kterou chcete poslouchat. A právě tady vám budeme hrát písničky k táboráku až do 22. hodiny. Tak poslouchejte Blaník dál, přeji vám krásné dopoledne, odpoledne a jak popřejeme krásný večer, a to už tu dnes bude kolega Vlasta Suk, to už bude 18. hodina a připraveny budou právě tyhle písničky. A Vlastík, ten to umí podat. Já se na to těším.
2: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.
1: Pohodové české rádio.
0: A jedeme dál hezky česky, celé léto tak hrajeme pro vás. Tohle už je Michal David a Kola takhle tu patří.

0: Parádní dopoledne, posloucháte Rádio Blaník. Za chvíli to budou František Nedvěd.
1: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
0: Lucie a srdce.
1: Srdce otevírá.
0: Ale taky Hana Zagorová.
2: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: Tohle je to rádio, co hraje hezky česky a jmenuje se Blaník hezky česky celé léto pro vás.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio
0: Zatažená je obloha teď ve východní části České republiky. Ojediněle tady očekávejte přehánky. Od západu se pomalu, ale jistě začíná protrhávat na polojasno místy oblačno. Teploty v Čechách do 22, po zbytku republiky očekávejte teplotu většinou do 25, ale pozor, jižní Čechy, jižní Morava, tam může být i 29. Toliko počasí, přeji hezké dopoledne.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy.
2: Rádio Blaník.
5: Přeji vám hezké dopoledne. Druhým dnem pokračuje pejskařská akce pro profíky, amatéry i širokou veřejnost pořádaná v malebné krajině Kružberka a blízkého okolí. Dnes je na programu pejskyjáda určená pejskům malým, velkým, starým, mladým, čistokrevným i voříškům. Připravená je spousta soutěží o krásné ceny a doprovodný program. Vyhlášený bude také čtvrtý kružberský tesák, který si odnese putovní trofej. Zpříjemněte si konec víkendu promenádním koncertem v Altánku ve Smetanových sadech v Olomouci. Zastavit se můžete každou neděli v 5 odpoledne až do konce srpna. Dnes vám zahraje písničkářka Markéta Sýkorová a její hosté. Ve skanzenu Rochus ožívají během letních víkendů jednotlivé usedlosti prací kovářů, košíkářů, metlařů i krasličářek. Seznamte se s jejich prací. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Marilyn Monroe Stolto. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli, hezké dopoledne, čenkům všechno nejlepší k svátku a možná jako dárek CDčko od Blaníku. Jo, tak to by potěšilo. Slza, s tou je tu víkend.
3: Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně.
2: A právě tahle písnička, tedy Paravany, je tou další výherní. Hledejte ji u nás v našem vysílání, jak zazní, volejte k nám 800 109 109. Ideálně jako třetí v pořadí, protože třetí ten vyhrává.
1: Rádio Blaník.

0: Orkneyské ostrovy a také Skotsko, to je cíl našeho kolegy Petra Slívy.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A Péťa se nám hlásí z cest.
3: Ahoj, zdravím z Obytňáku. Teď stále ještě z té severní části Skotska, kterou projíždíme během našeho návratu z Orkneyských ostrovů. A snažíme se držet trasy North Coast 500, o které jsem vám už povídal, tak jenom pro připomenutí. Je to trasa, která vede severním Skotskem a je plná pitoreskních výhledů. Tu na oceán, tu na jezero, tu na zelené kopce s ještě zelenějšími údolími, kterými protékají říčky. Tu předchozí noc jsme strávili v kempu v Durnesu, kde jsem si nenechal ujít příležitost ochutnat skotský haggis. Jde o skotské národní jídlo a jsou to vlastně ovčí vnitřnosti, pořádně okořeněné, doplněné cibulí a ovesnými vločkami. A všechno je to nacpané do ovčího žaludku. Chutná to ku podivu lépe, než to vypadá. Jako takové pořádně okořeněné je lito. Když to zapijete místním pivem, uděláte si pokojíček ve vlastním žaludku. Ale je to jenom pro silnější nátury. Včera ráno jsme tedy vyjeli z kempu a pokračovali po North Coast 500. Do cesty se nám kromě všude přítomných ovcí připletl most Killesku Bridge, spojující dvě jezera a s nádherným výhledem mezi kopci. Další zastávkou byl hrad Ardvre Castle na břehu jezera Loch Assynt, kam nás opět spolehlivě dovedla navigace v hodinkách s mapami Outdoor Maps Plus od Garminu, nebo přesněji dovedla nás k tomu, co z toho hradu zbylo, což je vlastně jedna věž. Ale svého času se tady sváděly poměrně krvavé bitvy. Úplně tady vidím Mela Gibsona na koni. A dále jsme pokračovali do Ullapoolu, poklidného přístavního městečka s trajektem na vnější Hebridy, další skotské souostroví. Vzpomněli jsme si, že už jsme v Ullapoolu byli asi před 7 lety, dokonce jsme našli bistro, kde jsme si tehdy dávali fish and chips. Tentokrát jsme si jej nedali, ale místo toho jsme si pořídili originální trika s logem North Coast 500. A musím pochválit samozřejmě náš dům na kolečkách Knaus Life Wave 700 Mac od karavany Sedlčany, který nám dělá jenom radost. A dokonce se v něm díky třem plotínkám na sporáku dá dělat docela vysoká gastronomie. No a dneska míříme za Loch Nesskou a Harrym Potterem. Jak to jde dohromady? Dozvíte se zítra. Tak tedy z obytňáku Knaus ze Sedlčan se loučí Petr Slíva.
0: Tak Péťo, díky, šťastnou cestu dál a budeme se těšit na tvůj další reportáž.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: To byla skupina Lucie a písnička Slza. Dál si budeme hrát hezky česky. V dopoledním vysílání ještě Kateřina Marie Tichá.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, a se mi zas jednou roztřesou kolena.
0: Dále to bude Lucie Bílá a možná i Slza a písnička Paravany. Dál si budeme hrát hezky česky a pokračuje víkend se Slzou.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Zažijte noci plné hvězd. Letní shakespearovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespearova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
10: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: e-kuchyně umámy.
1: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.

0: To byla slza, písnička Paravany, další výherní v rámci víkendu s touhle kapelou.
1: Víkend se slzou
2: na Rádiu Blaník.
0: A byl to posluchač Petr jako třetí zavolal k nám do studia. Petře, krásné odpoledne, slyšíme se?
3: Slyšíme,
0: krásné dopoledne. Petře, získáváte CDčko, nicméně já vás špatně slyším. Vy jste asi v autě nebo nějaký hrozný hukotita?
3: Ano, v autě.
0: V autě. Doufám, že jste slyšel potlesk, to znamená, že výhra je vaše. Zeptám se na to, co vy a slze, jak se vám líbí jejich písničky?
3: No líbí, mám i starší auta a ne.
0: No tak dobrý, takže zůstane doma, žádný dárek to nebude. Dobře, Petře, já vás nebudu zdržovat, Petr Lexa, Petr Kenša v tomto případě a Petr Lexa, ten je v slze, že jo, je to tak, říkám to správně. Jo. Dobrá, tak jo, takže pokračuje víkend s touhle kapelou, s váma se loučím, mějte se hezky, naslyšenou. Bohužel špatný signál, jak jste slyšeli, pravděpodobně někde v autě, jak říkal pán, který vyhrál, a to je Petr, takže gratulace jemu. A samozřejmě po celé, tedy po 12. česká desítka, ale pozor, po 13. pokračuje víkend se slzou. A já vám dál budu držet palce.

0: Vysavačina na cestu
1: a Pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Pár minut je tu pravé poledne a vy posloucháte Rádio Blaník. Vaším průvodcem až doteď byl Martin Císař a za chvíli už Vlasta Suk a jeho Česká desítka. Dnes tu budou třeba opět a Radeček. Dokud nade mnou, co mě dovedou za tebou. Taky Marek Ztracený. Prosím tě Bože, ať už je páté, a nebo sobota. A nebo Puberťák a Xindle X. Jo, jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto pro vás.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čechy teploty do 22, zbytek republiky 25, jižní Morava tam může být i 29 stupňů. Dopoledne ještě teď a na přelomu toho dnešního poledne a odpoledne místy obloha ještě oblačná, to bude spíš na východě, jinak už protrhávání oblačnosti na polojasno.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz. Rádio Blaník, víkendové tipy.
2: Přeji vám hezké poledne. Kapela Jazzbox hraje osvědčené Dixielandové skladby proložené improvizovanými pasážemi a zpěvem. Její umění si můžete dnes poslechnout v rámci projektu Živý Zlín na zámku od 17 do 19 hodin. Prohlídky s princeznou probíhají během letních prázdnin každou neděli na zámku Štáblovice. Malé zvědavce v historických komnatách přivítá samotná princezna v dobových šatech, která je provede místy, kde kdysi pulzoval život šlechty. Vydáte se po stopách rytíře Kašpara, který na zámku ukryl svůj poklad. Děti čeká hledání indicí, zábavné úkoly, sladká odměna i společné focení s princeznou. Prohlídky vychází ve 12, ve 14 a v 16 hodin. Pro malé dobrodruhy je navíc připravená pátrací hra za tajemstvím zámeckého parku, kterou lze zakoupit na recepci. Po jejím splnění čeká děti další odměna. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
13: CZ.
17: Česká desítka.
18: Česká desítka.
17: Česká desítka.
18: Na rádiu Blaník.
19: Posloucháte rádio Blaník a i dnes vás Českou desítkou provede Vlasta Suk. Tak vítejte. Na úvod bychom možná mohli nahlédnout do té druhé desítky, co říkáte, které písničky se pomaličku dostávají mezi ty nejhranější. Není vyloučené, že už brzy se mezi top 10 dostane Pokáč s písní Solitér, který je aktuálně 13. nejhranější písničkou.

0: Oblíbená je taky písnička Magnetické bouře, kterou zpívá Tomáš Klus s Věrou Martinovou. Aktuálně se jedná o 12. nejhranější písničku.
1: I když je těžký někam jít, když jsou i ty správný cesty plný děr.
0: A stále taky boduje Plamen od Kateřiny Marie Tiché. České desítce byla dlouho, už ji tam sice nemáme, ale je na 11. místě, takže je dost možné, že se nám zase vrátí. Teď už ale k samotné české desítce. Tady je Marek Ztracený a Modlitba za pátek. Písnička, která si oproti minulému týdnu pohoršila. Minule 7., dnes 10. pozice. Začínáme právě teď.
2: Česká desítka
3: na rádiu Blaník, místo 10.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník a aktuálně další vydání České desítky. Za námi Tereza Mašková s písničkou Hořkosladký válčík. Píseň, která si o jednu příčku pohoršila. Dneska na místě devátém. Tereza Mašková je jednou z těch, která si užívá léto s Blaníkem a taky s vámi. Vidět a hlavně slyšet ji můžete na některých našich letních koncertech. Konkrétně bude zpívat v Chomutově, na Pajedlích a taky Tišnově. A na co se můžete od Terky těšit?
3: Samozřejmě zazní moje tvorba z mých posledních dvou desek, ale také třeba covery, které jsou mé velice takové jako srdcové záležitosti. Takže já myslím, že toho bude doopravdy spoustu a zazní i něco z pohádky.
2: Tak to se těšíme. Přesné termíny našich letních koncertů najdete na webu radioblanik.cz. Tak a teď už v české desítce písnička, kterou jsme si minule představili jako novinku. Zaspívá Eva Farná. Neříkej, co má se stát.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: posloucháte Českou desítku, za námi Xindl X, píseň Puberťák. Ano, tak tahle písnice se taky daří v České desítce. No a před námi už je první pohled do minulosti. Kam konkrétně?
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tak, dneska se vrátíme do roku 2001, kdy nás roztančil Mumulent Petra Kotvalda. Písnička, která se tehdy na vrcholu držela 6 týdnů. Podruhé se proslavila v roce 2020, kdy se stala ústředním motivem a součástí soundtracku české romantické komedie Štěstí je krásná věc. Navíc letos slaví čtvrtstoletí. Ano, 25 let. Je to od doby, kdy jsme si poprvé mohli zaspívat Mumulent. Tak si ty začátky pojďme připomenout právě teď.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Za námi první návrat v čase, Petr Kotwald a Mumuland, písnička z roku 2001, kdy v éteru zvítězila celkem 6x. Za chvíli budeme pokračovat v té aktuální české desítce. Mám pro vás nápovědu, jaké písničky zazní blízko, dovolená a všechno je v pořádku. Tak poslouchejte dál.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
8: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
9: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
10: Na co?
9: Na naši fotovoltaiku.
10: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
9: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
10: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
9: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
10: A kdo se o to postará?
9: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
10: Tak to máme jasno.
11: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: To jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než pizzař od vedle?
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na Chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.

0: Blaník.
1: Ano, jsme zpátky v české desítce a teď aktuálně si zahrajeme kapelu, která je rekordmanem našeho pořadu. S písničkou I tak to za to stojí trhla rekord a celkem vyhrála 30krát a daří se jí i s jinými hity. Třeba píseň Všechno je v pořádku, která se v české desítce drží 16 týdnů. A dokonce měla taky našlápnuto na vítězství tahle píseň. Už tušíte, o jakou skupinu se jedná? Je to kapela Opit a Radeček. A tady tu písničku máte. Dnes na místě šestém. Všechno je v pořádku.
2: Česká desítka na rádiu Blaník. Někdy.

0: tisícka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Za námi pohodová dovolená od Xindla X na Blaníku v České desítce. Minule novinka, dneska krásné páté místo. Pokud posloucháte páteční premiéru, zvu vás na víkend, který si užijeme se skupinou Slza. Lukáš Bundil z kapely slaví 40. narozeniny a tak pro vás máme pěkný dárek. Poslední album skupiny Monodrama. Jestli posloucháte nedělní reprízu, tak na tu výhru máte šanci ještě celé dnešní odpoledne. Proč to ale říkám? Protože Xindl X skládá nejenom pro sebe, ale i pro své pěvecké kolegy a nejvíc písniček složil právě pro Slzu. A úplně nejvíc si pochvaluje jejich první hit Lhůta záruční.
3: Ano, co se textu týče, jo, a to je vlastně věc, kterou mám možná jako nejradši z těch věcí, co jsem napsal pro někoho jiného. Já když se jako ten text jako na něj podívám takhle zpětně, že jo, když si odmyslí, že to zpívá mladý kluk, tak vlastně on ten text funguje i jako prostě po 40.
2: Tak jdeme dál. Na čtvrtém místě české desítky pro tentokrát Poetika a písnička Blízko.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: za námi čtvrté místo české rezítky na Blaníku Poetika a Blízko. No a Blízko jsou taky první tři místa. A kdo dnes vyhraje, to se dozvíme už za pár minut. Ještě předtím se po druhé vracíme v čase.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Teď zamíříme do roku 2015. To se v rádích hrála píseň Toulavá. Nejenom, že dvakrát zvítězila a stanula na vrcholu hitparády, ale taky jste si o ní tehdy hojně psali v našich písničkách na přání. Pro zpěváka Sebastiana Navrátila to byl průlomový hit. Jakmile v roce 2015 písnička vyšla, hned se chytla a taky budoval i klip, který má aktuálně na YouTube desítky milionů zhlédnutí. My si teď zahrajeme, tady je tady Sebastian a Toulavá.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Na Blaníku posloucháte Českou desítku, za námi druhý pohled zpátky a teď už budeme rozdávat pomyslné medaile.
0: Česká desítka.
2: Třetí místo se nám oproti minulému týdnu změnilo. Minule byla tahle písnička na čtyřce, dnes tedy posun nahoru. A o jaké písni je řeč? O písničce Půlnoční hřích, kterou zpívá skupina Krištof a Dominika Alagia. Druhé místo zůstává neměné, na něm stále kapela Činasky a píseň Selhání. Jdeme na to.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník, Českou desítku a stejně jako v minulém týdnu si činasky připisují druhé místo. Ještě nám zbývá vyhlásit místo první, ovšem než se tak stane, mám pro vás rekapitulaci. Pojďme na ní. Na desáté příčce tentokrát Marek Ztracený a jeho Modlitba za pátek.
1: Prosím tě Bože, ať už je pátek, anebo sobota, anebo jakýkoliv svátek.
0: Devátou pozici obsadila Tereza Mašková s písní Hořko sladký valčík.

Na osmičce tam se umístila Eva Farná s písní Neříkej, co má se stát. Sedmička, Xindl X poprvé s písní Puberťák. Cítím se furťák, jako puberťák. Cítím se furťák, jako puberťák. Na šestce, tak tady je písnička Všechno je v pořádku od skupiny Opět a Radeček. Dokud

0: No a konečně třetí místo, Krištof, Dominika Aladžia, Půlnoční hřích. Na dvojce Činasky a Selhání. Neříkejme tomu selhání, neříkejme tomu zrada. No a co dál?
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: Nebudeme to protahovat, pozorní posluchači už možná tuší, nebo vědí, že dneska ještě jedna písnička nezazněla a právě ta už po 14. v České desítce vítězí. První místo České desítky získává, podle mě zcela zaslouženě, kapela Miraj a Eva Farná s písní Vzpomeneš si. Tak gratulujeme a jdeme na ní, tady je pro vás.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo pro

0: desítka na rádiu Blaník.
1: A to byl vítěz dnešní české desítky, písnička Vzpomeneš si, kterou zpívá Eva Farná se skupinou Miraj. Pro dnešek je to vše. Opět jsme vám představili 10 nejhranějších písniček v českém éteru, pogratulovali vítězi a vrátili se v čase. Takže jsme to vlastně všechno splnili. Vy jste zase bohatší a víte, jak to aktuálně v českém éteru zní, vypadá. Závěrem ještě poděkování České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, který nám sestavila. A příště se na vás opět budu těšit. V premiéře v pátek v 18 a v repríze v neděli v pravé poledne. Zdraví vás Vlasta Suk.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: na ká písnička vždycky se budeme znát. Na Blaníku krásnou neděli, hezké odpoledne už přeje Jirka Frélich a těšte se po 13. na Václava Neckáře.
1: Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď, za všemi poklady světa.
0: A taky Dělen a písnička Magdaléna.
2: Hodiny se zastaví a v 9.30 pondělí. Magdaléno, to je vlastně.
0: Michal David, zůstaň a neodcházej. Taky zůstaňte a neodcházejte. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
0: Na mnoha místech bylo deštivo, anebo aktuálně prší, anebo pršet bude. Jaké bude to další počasí, to nám říká meteorolog Eduard Novotný.
5: Odpoledne a večer bude však už od západu srážek a oblačnosti ubývat. Co se týče teplot, tak ty by měly být v západní polovině Čech 17 až 21 stupňů, v Čechách jinde pak 21 až 25 a na Moravě a ve Slezsku bude nejtepleji, tam očekáváme 25 až 29.
0: No a zítra bude taky polojasno, postupně se objeví sem tam nějaká přeháňka a teploměr v pondělí vystoupá na 18 až 23 stupňů, jižní Morava se může těšit na 25, v noci se nám ochladí na 12 až 7 a místy dokonce na pouhých 5.
6: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
3: Rádio Blaník, víkendové tipy.
4: Rádio Blaník.
7: Přeji vám hezké odpoledne. Pokud vás okouzlují romány Jane Austenové, film Pícha, předsudek nebo seriál Bridgertonovi, nenechte si ujít taneční odpoledne inspirované elegancí a společenskou kulturou empírové doby. Vydáte se do počátku 19. století a objevíte půvab empírových tanců v jedinečném prostředí zámecké oranžerie zámku Raduň pod vedením zkušených lektorek. Program je určený široké veřejnosti, vhodný i pro úplné začátečníky. Dobový oděv není podmínkou. Nejdůležitější je chuť poznávat nové věci. Známá zřícenina hradu Cimburg, který za 30-leté války odolal i Švédům, se nachází na Kroměřížsku nedaleko Korčan. Čeká vás tu dnes ve 14 a v 16 hodin představení šermířů spolku Rotenburg z Vyškova. O přestávce bude probíhat komentovaná prohlídka hradu. To byly víkendové tipy. Krásnou neděli vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.

0: Rych na rádiu Blaník.
1: Hezkou neděli, krásné odpoledne, za pár vteřin už bude 13. hodina, těšte se taky na písničku Petra Koláře. Mimochodem Petra Koláře díky Blaníku budete moci slyšet a vidět zpívat naživo, no a úplně zadarmo. Tak si na to počkejte, pár informací přidám za chvíli, stejně jako písničku. Teď ale Jelen a potěšíme Magdalény, protože je tady písnička Magdaléna. Krásnou neděli.

0: Petr Kolář a písnička Ještě, že tě lásko mám, tak i slza. A taky Olga Lounová, to bude další letní koncert Rádia Blaník. Lázeňská pohoda s Blaníkem. Takový bude letní koncert v Mariánských Lázních už v pátek.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak nás navštivte, už bude 24. července a začínáme za 5 minut, 4:30 odpoledne v pátek krásně na kolonádě v Mariánských Lázních. Všichni jmenovaní tam budou, taky přidáme blanickou kapelu a spoustu úsměvů. Doražte s dobrou náladou, protože v Mariánských Lázních, stejně jako jinde, se na letní koncert Rádia Blaník neplatí žádné vstupné. Prostě jenom doražte. Moc se na vás těšíme už v pátek.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A jak zpívá Michal David v písničce Zůstaň a neodcházej, taky neodcházejte, my vám hrajeme hezky česky. Právě teď Michala Davida a za chvíli i Helenu Bondráčkovou. Přejeme krásnou neděli.

sundej kravatu a Helena Vondráčková na Blaníku při neděli za chvíli Botox, my dva. A kdo tento týden pozorně poslouchal Blaník, tak ve středu po 16. hodině

0: zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
4: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centáky větší průměr než picař od vedle?
5: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
4: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 cáky ty už fakt poznáš. Chacharová pizza, bo na velikosti prostě záleží.
6: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
7: Rich Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Kolony, objížďky, uzavírky.
9: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
8: České rádio.

0: Vy jste nezapomněli, že je to víkend se skupinou Slza a toto je Slza správně.
1: Víkend se Slzou
2: na rádiu Blaník.
0: Okamžitě se rozblikal náš blanický telefon 800 109 109. Kdo pak první na telefonu, zjistíme hned.
3: Dobrý den, Ondřej.
0: Ondřej, první. Držím palce, zkoušejte to, vyhrává třetí rádio Blaník. Kdo pak je druhý? Dobrý den. Tak tady jsme se nedozvěděli vůbec nic, ale teď se dozvíme, kdo je ten klíčový třetí na našem telefonu 800 109 109. Já už to číslo vidím. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je tam na cestě?
3: Dominik.
0: Dominiku, velký potlesk. Někam jedete a ještě jste stihl vyhrát nové CDčko skupiny Slza, protože jste třetí na naší lince 800 109 109. Dominiku, kam míříte?
3: Za kamarádem.
0: Počkejte, já myslím třeba do Brna, do Prahy, do Olomouce.
3: Ne, do Pardubic.
0: Do Pardubic. A cesty v pohodě?
3: Jo.
0: Při neděli, super. Tak pozdravujte kamaráda, tak mu řekněte, že máte nové CDčko skupiny Slza, právě jste si ho vyhrál na Blaníku. Máte rád skupinu Slza?
3: To už je strašně dlouho, co jsem na nich byl, ale nějak to neposlouchám. Já bych byl radši, kdyby mohl zavolat ještě někdo jiný, a kdyby se to dal jemu.
0: Počkejte, vy vážně jste se dovolal, abyste to věnoval někomu jinému?
3: Ano.
0: Fakt jo. No to jste úžasný. Tak víte co, ten nejrychlejší na 800 109 109, který se teďka ozve, tak má díky vám to CDčko. A ještě si s ním budete moci popovídat, tak mi vydržte. Rádio Blaník, dobrý den. Halo.
4: No, slyšíme se.
0: Slyšíme se, dobře. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Radek.
0: Radku, tak já vám taky zatleskám, ale bohužel nám druhý posluchač vypadl, byl na cestě, ale chtěl nechat CDčko někomu jinému, to jsem nezažil, já vám zatleskám.
4: Tak děkuju.
0: Radku, chcete to také dát někomu jinému?
4: No, dám to srdce.
0: Srdce, no tak to pak jo. Tak na lince 800 109 109, která se nám okamžitě rozbouřila spoustou volajících, tak může být teď už klid, protože vy si CDčko necháte a věnujete dceři. A kdybyste chtěl, skupina Slza bude také v Mariánských Lázních, teď v pátek s námi s rádiem Blaník, ale to možná máte daleko. Odkud jste?
4: Já jsem ze Žace, tak co by nebylo až tak daleko, ale no, my tady odjíždíme do Norska.
0: Do Norska jedete, kam se chystáte přesně?
4: No, až spoda to bereme, až někam nahoru k Alessandru a tak.
0: Výborně, tak...
4: Slívy, pana Slívy.
0: Ano, Petr Slíva, ten nám dal krásné video o cestě do Norska, tuším loni to bylo, že? Cestoval do Norska. Aha. Tak se můžete podívat, co všechno krásného viděl, jaké soby potkal a tak dále. Tak si to užijte a CDčko, ať si užije vaše dcerka. Mějte se krásně a držím palce.
4: Ano, děkujeme pánovi předtím.
0: Ano. Krásný vlastně čin, chtěl si to zkusit, vyhrál v podstatě a nechal to vám, tak zdravíme i našeho posluchače, tuším mířil do Pardubic. Mějte se krásně, ať se daří.
4: Děkujeme, nashledanou.
2: Víkend se Slzou
1: na rádiu Blaník.
0: Se občas stanou věci, se kterými tedy nepočítám, to se možná v historii rádia Blaník stalo takto poprvé. Tak velmi gratuluji našemu výherci a každopádně další výherní písnička.
5: Jsem na horský dráze.
0: Ta se jmenuje Fáze pád a zazní taky dnes odpoledne a ve hře je taky sprusunové CDčko skupiny Slza.
6: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Nestu a pojď. Václav Neckář právě teď na Blaníku při neděli odpoledne. Přeji krásný poslech i dál po 14. hodině Karel Gott. Na plno žij a chyt své dny. Taky Tereza Kerndlová. Pojďme se vzít a zbavme se plán. A nebo Verona Na mě nečekej. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí.
2: Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou k 8 stupňům. Pondělní obloha bude jasná až polojasná, během dne přechodně přibude oblačnosti. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Na horách očekáváme 12 až 16. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Renatou.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Max útočí na regál.
15: Barča skvěle trefila nákupní koš.
14: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Českem se prohání silné bouřky. Ceny pohonných hmot letí nahoru. Houbařům sezóna zatím nepřeje. Krásné nedělní odpoledne vám přeje Renata Pechová. Do 6 podvečer platí výstraha před bouřkami. Vysoký stupeň nebezpečí pro Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský kraj, Vysočinu, kdy bouře mohou provázet nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy přes 2 cm a přívalové srážky. Pro zbylé kraje platí nižší stupeň nebezpečí a bez výstrahy je Královéhradecký kraj, Praha, sever a severozápad Čech. Pohonné hmoty v poslední den státní cenové regulace zdražují. Od pátku se zvýšila cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 u některých čerpacích stanic až o korunu. Cena nafty vzrostla někde ještě výrazněji. Od zítřka se do ní znovu promítne plná spotřební daň a pumpaři si sami určí marže. Češi jsou národem houbařů, sezóna jim ale zatím nepřeje. Po lese můžete chodit třeba hodinu a nenajdete ani prašivku. A to ani na tutových místech. Podle mykologů je zatím především sucho a na své si tak přijdeme zhruba od poloviny září nebo až v říjnu. Zatím kromě košíku a nožíku potřebujete především trpělivost. Hluk letadel v noci vadí radnici Prahy 6. Ta proto do roku 2032 požaduje plný zákaz letu od půlnoci do 5:30 ráno. Víc říká starosta 6. městské části Jakub Stárek.
8: Jsme si vědomi, že k takto zásadnímu kroku vede cesta pouze skrze konstruktivní dialog a otevřené dveře. Letiště je klíčovou národní infrastrukturou a proto budeme aktivně jednat se všemi partnery od ministerstev až po řízení letového provozu.
7: Podle odborníků je šance na úspěch Prahy 6 velmi malá. Spíš dostane radnice finanční kompenzace, než že by letadla nelétala. Tolik zprávy, teď vracím slovo Jirkovi.
9: Teda ale je pravda, když se vydá člověk z Prahy směrem na dálnici na Karlovarskou nebo na Chomutovskou, tak tam vidí po každé letadlo, jak přistává. Tam je provoz.
7: Tak jsme u letiště.
9: Jsme u letiště, no.
7: Letáme na Vysočinu, ty Štitova.
9: Zdravíme Vysočinu.
10: Jirka Frélich na Rádiu Blaník.
9: A taky zdravíme Prahu 6 a všechny, kteří nás posloucháte. Já vám přeji hezké odpoledne. Za chvíli třeba Lenka Filipová, Karel Zich a Mosty. A kdo ví, zda zazní i skupina Slza, na kterou určitě čekáte, protože ve hře je z brusu nové album této skupiny. Slza se s námi chystá taky v pátek na náš další letní koncert. Zdravíme tímto i Mariánské Lázně. Přejeme krásnou neděli. Za pár vteřin 14. hodina. Radio
11: Léto s Blaníkem. Léto plné pohody

0: skupina Kabát, písnička Divá bára.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Je důležité vědět, kdo nám všechno zpívá tu naši krásnou písničku Slunce dál svítí. Je to Petr Kolář, je to Jindra Polák z kapely Jelen, je to taky Olga Lounová, Igor Timko, Xindl X, Kateřina Marie Tichá, Tomáš Klus, protože jakmile zazní naše blanická, my tomu říkáme hymna, Slunce dál svítí, tak nám volejte na 800 109 109. Zítra zase budeme pokračovat v této naší hře. Písnička zní takto.
2: Slunce dál
0: Důležité je opravdu vědět, kdo je ten každý jednotlivý zpěvák, protože ve hře je 5 000 korun. V pátek se nám dovolala naše posluchačka Markéta, dostala krátkou ukázku. Poslouchejte pozorně, protože to se může vlastně týkat i vás, když se správně dovoláte na 800 109 109. Na konci písničky Slunce dál svítí.
3: Znám místa, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.
4: Tak a to je všechno v tuhle chvíli. Kdo by to mohl být?
5: Tak je to Tomáš Klus.
4: No jo, je to Tomáš Klus, to je jasný.
0: Pátek vyhrála posluchačka Markéta, no a zítra to může být třeba vaše výhra, tak pozorně poslouchejte Blaník 800 109 109. Hned na konci písničky je potřeba být první na telefonu a dostanete krátkou ukázku a otázku, kdo pak to zpívá. Tak se podívejte třeba na našem webu radioblaník.cz, můžete najít všechny ty zpěváky a zpěvačky.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Teď ale Karel Gott a moje oblíbená písnička, musím říci, Chyť své dny. Poslouchejte Blaník, my vám hrajeme na oplátku, hezky česky celé léto. Hezkou neděli, za 2 minuty už bude 14:45.

0: Tak sami snívá, zpívá Igor Tymko ze skupiny No Name. My se vrhneme taky na mistrovství světa ve fotbale, my tomu s Renatou rozumíme. A víš proč, Renato? Máme tu míč fotbalový.
1: Nahraj,
0: přesně tak. Včera to dopadlo jako v tenise, 6-4 Anglie porazila Francii. Co dál, to už ví Renata.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Přeji vám krásné odpoledne. Mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou Španělé. Ve finále jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem. Španělský tým je vyvážený ve všech herních aspektech. Navíc v něm dominují mimořádně dobří hráči, jako je Lamine Yamal nebo Rodri. Argentina je ale zase schopná otočit zápas, i když prohrává, a silná sestava záložníků vytváří prostor pro Messiho, který dostává tým do šancí. Velké finále úřadujícího mistra Evropy s mistrem světa začne v 9 hodin večer. Sledovat ho můžete na ČT Sport nebo na Nova Action. Přestávka mezi poločasy bude mimořádně trvat asi půl hodiny. Během dní vystoupí například Shakira, Madonna, Justin Bieber, Coldplay a další. Vítěz finále pak bere zlaté medaile, 50 milionů dolarů a skoro 37 cm vysoký přes 6 kg vážící pohár z 5 kg 18 karátového zlata. Panečku, budeš si sázet, Jiří?
0: Já musím říct, že už

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Poctivá česká klasika na talíři? No přece česká kuchyně u mámy na Příborské v Tesco Frýdek. Přijď si pro chuť domova do české kuchyně u mámy.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz

0: Verona s písničkou Na mě nečekej. Kdybyste náhodou měli po ruce třeba váš mobilní telefon nebo taky počítač, na nic nečekejte a podívejte se klidně na náš web radioblanik.cz a nebo na náš Facebook. Tam jsme přidali celkem zajímavou nedělní otázku. Kdybyste ztroskotali na pustém ostrově, s jakým jediným CDčkem byste tam rádi byli? No, jsou tady zajímavé odpovědi a spousta komentářů, tak se na to podívejte. A zároveň je tady ve fotkách taková sekce, kde máme naše moderátory Ivu Leckou, taky Petra Slívu, Adélu Zahradníčkovou, co by legendární Simpsony. Jsou namalovaní takhle jako žlutá postavička, Iva Lecká vypadá neskutečně. Tak se podívejte na náš Facebook radioblaník.cz. My vám dál hrajeme hezky česky, tady je Hana Zagorová a Rande u zdinářků.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze pohledu.

0: Dalibor Janda a písnička Oheň, voda, vítr a před námi už je 15. hodina. Utíká nám ta neděle nějak rychle, co říkáte. No a poté 15. Valdemar Matuška.
1: S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid.
0: Taky skupina Krištof a Rubikon.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá.
0: A Tomáš Klus dokola. Možná zazní i skupina Slza, budete si zpívat Ty nezvedáš mi telefon, ale jednomu z vás zvednu, k tomu třetímu. Každopádně 800 109 109, držte někde v mobilu, budete to potřebovat ještě dnes odpoledne, pokud s námi soutěžíte o CDčko Slzy a my vám dál hrajeme hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Hezký den vám přeje Ivana Bálkovská. V noci očekáváme na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, k ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy. Pondělní obloha bude jasná až polojasná, během dne přechodně přibude oblačnosti, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na horách očekáváme 12 až 16. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
6: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
4: Blaník za volantem.
5: Na trase ze Slovenska na Valašské Meziříčí u Bumbálky zasahují záchranáři a policie u havárie motorkáře, tak počítejte s omezením. V Olomouci v ulici IP Pavlova bourala dvě osobní auta, tak tady dejte určitě také pozor. Na Hodonínsku mezi Kyjovem a Svatobořicemi odstraňují hasiči strom, padlý na silnici. A na dálnici D1 na 348. kilometru u Klimkovic ve směru na Ostravu dejte pozor na nepojízdné osobní auto, projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Renatou.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
16: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
17: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
20: Kolony, objížďky, uzavírky.
21: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
4: Zprávy Rádia Blaník.
21: Stručně, jasně, přehledně.
22: Policejní statistiky zaplňují nehody. V horku se potraviny rychle kazí. Čeští vědci si připisují významný objev. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nedodržení vzdálenosti, povolené rychlosti, nepozornost, nezvládnuté řízení. To jsou nejčastější příčiny nehod tohoto týdne. Od pondělí do včera jich policisté řešili 1711 a dva lidé při nich zemřeli. Od rána jsou další nehody a další zranění. Zvolněte. V létě jsou časté otravy z jídla. Kvůli vysokým teplotám se v potravinách rychle množí viry, bakterie i toxíny. Rizikem jsou třeba v pokoji odložené vařené těstoviny, rýže, saláty s majonézou. Místo výletu pak budete hlavně sedět. Kvůli průjmu vyhledalo letos lékaře 5 000 lidí a kvůli salmonele 2 500. Ministr vnitra Lubomír Metnar odmítá slova Petra Pavla. Prezident se pro Mladou frontu dnes pohoršoval nad nezvládnutou migrací v Německu, nad zločiny migrantů a jejich extremismem. Těmito argumenty hnutí ANO varovalo při projednávání migračního paktu, kdy ale prezident podle Metnara říkal pravý opak. A nakonec se vydáme do zvířecí říše. Čeští vědci se podíleli na významném světovém objevu. Společně se zahraničními odborníky odhalili tajemství života rypošů lisích, neobvyklých hlodavců, u kterých si má mláďata jen jedna samice. Proč tomu tak je, vysvětlí mluvčí Jihočeské univerzity Edita Karlecová.
1: Poprvé se u savců podařilo prokázat, že jediná pachová látka dokáže zabránit v rozmnožování ostatním samicím ve skupině. Tímto objevem se otevírají nové možnosti výzkumu chemické komunikace, sociálního chování i hormonální regulace u obratlovců.
22: Když tato královna uhyne mezi samicemi, začne lítý boj o její místo. Vítězka se pak stane novou královnou celé kolonie. Panečku, ty to mají zařízený.
0: Že jo? To je jak z nějakého sci-fi. Tak vám přejeme krásnou neděli, bude 15. hodina.
2: Jirka Frerich na rádiu Blaník.
0: A já se zeptám, co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost. Pište SMSky na 603 118 118. Rádio Blaník. Teď opět hezky česky, tady je Xinlo X a Mirka Miškechová a písnička Cudzinka v tvojej zemi, kde se zpívá jak česky, tak slovensky. Užijte si písničku a přejeme krásnou neděli.

0: Slza právě teď dozněla a vy to víte velmi dobře.
1: Víkend se Slzou
2: na Rádiu Blaník.
0: No jasně, i hned se rozblikal telefon, kdo pak byl první na naší lince. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Ahoj Jiriku, moc tě
0: zdravím. Ahoj, já tě taky zdravím, ahoj, ahoj.
3: Ahoj, ne, ale já to jenom zkouším, Jiriku, jestli bych se jenom dovolal, já už jsem dneska vyhrál u Martina.
0: Tak jo, pokus dobrý.
3: Já jsem jenom zkusil, jestli se dá dovolat.
0: Zdravím, Jirko.
3: Mějte moc krásně. Ahoj.
0: Tak zdravíme Trutnovskou, vidíme koho dál. Rádio Blaník, dobrý den.
4: Kateřina Kosíková, dobrý den.
0: Dobrý den, Kateřino, já vás moc zdravím. Kolikátá myslíte, že jste?
4: No, asi první.
0: Asi druhá.
4: Ale o trošku.
0: Tak nedá se nic dělat. Ale kam jedete?
4: Já jedu domů z Jizerek.
0: Z Jizerek, vidíte moje oblíbené Jizerky? No jo, kam je to domů?
4: Ke
0: Znojmu, takhle přes celé Čechy. A Moravu a Slezsko. Skoro. Tak jo.
4: Jeli jsme dálskou jízdu s dcerama v Jizerkách, takže jedeme domů z dálské jízdy.
0: Dobrá. Tak víte co?
4: Tak jo.
0: Tak držím palce, zkuste to ještě, jo?
4: Děkuju,
0: tak uvidíme, kdo pak je tedy ale třetí na našem telefonu 800 109 109, ten vyhrává. Tady je Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Já vás taky, já ještě tleskám.
5: A jsem třetí.
0: Jste třetí, vy to víte skvěle, protože jste poslouchala rádio, které slyším v pozadí. Odkud jste, kdo jste?
5: Martina z Prahy.
0: Martina
5: teď
0: z Prahy.
5: Teď aktuálně na cestě.
0: Taky na cestě, všichni někam jedou. Kam jedete vy? Domů do Prahy.
5: Já jedu do té Prahy, se vracím z Českého Krumlova.
0: Vidíte, tak oni se vrací z Jizerek na Znojemsko a vy se vracíte z Českého
5: tak.
0: Krumlova pro změnu
5: ale
0: do Prahy.
5: Ale podle toho, jak vypadají silnice, tak asi cestuje půlka republiky.
0: Protože je zacpáno na cestách teďka.
5: Tady Benešov, úplně to stojí.
0: Tak zdravíme všechny, kteří jsou v koloně, ale zamávejte všem okolo, kteří telefonovali na Blaník, protože vítězka jste vy. Získáváte CDčko skupiny Slza, úplně to nejnovější album Monodrama, tak já doufám, že to nebude velké drama na silnicích a že dorazíte do Prahy dobře. CDčko máte, gratuluji moc a přeji hezkou neděli.
5: Dobře, moc děkuji. Všem posluchačům přeju hezkou neděli.
0: No ale my ještě hrajeme, ještě mi tady jedno CDčko zůstává a výherní písničkou bude jejich novinka Holka z plakátu.
6: Jenže ty jsi holka z plakátu, kluky jako já máš žáku.
0: Tak si nenechte ujít, jakmile zazní Holka z plakátu 800 109 109 a třetí volající vyhrává z brusu nové album Slzy.
2: Víkend se Slzou
1: na Rádiu Blaník.
0: Teď trošku víc do historie, tady je legendární Valdemar Matuška, písnička S Bohem lásko. Hrajeme si hezky česky na Blaníku.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: dokola. Tak se přiznejte, kolik z vás si zpívalo Ty nezvedáš mi telefon, zvláště v okamžiku, kdy hrála skupina Slza. Ještě přijde šance zahrát si o Zbrusu nové CDčko. Teď se ale ptám, co vás potěšilo a co vám udělalo radost. Pište SMSky na 603 118 118. Pokud si vysloveně chcete popovídat, volejte 800 109 109. Otázka stále stejná. Co vám udělalo radost? Třeba tento víkend. Za chvíli Lucka Vondráčková. I když je venku třeba někdy pod mrakem a někdy prší, na Blaníku slunce dál svítí.
1: Slunce dál nám svítí, slunce dál svítí.
2: A pro vás to navíc znamená...

0: dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na Kaktus. Reality.cz.
7: Ford malý a velký. Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
8: Ostrava, Vítkovice a Opava.
9: Je, broučku, kudy jsi přiletěl?
10: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
11: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: optických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
2: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna a písnička Hore hroní těch SMSek, co nám dorazilo, děkuji za ně. Iveta napsala, že jí potěšilo, že konečně na zahrádce sbírá rajčata a moc zdraví všechny na Blaníku, taky sbírá okurky, papriky, napočítala zatím 8 větších melounů, prostě super. Iveto, děkujeme za SMSku, ptal jsem se, co vám udělalo radost třeba tento týden nebo o víkendu. Pavla Slaný napsala, že jí začala dovča a v pondělí vyráží s babincem do Českého Krumlova. Jsme čtyři, píše, moc se těšíme. Pavlo, díky za krásnou SMSku, ať vám to dobře dopadne. Vlaďka, ta nám píše, že ji včera potěšilo, že se sešli skoro všichni v uvozovkách Hujerovic, asi 12 lidí na grilování a bylo to moc pěkné. Taky další SMSka, že včera velká radost od manžela, od naší posluchačky SMSka, který ji vzal na muzikál na hrad Karlštejn a byl to úžasný den. Jiřina Stýna nad Vltavou, ta pro změnu napsala, že ji potěšilo, kolik lidí si na ní v pátek vzpomnělo a popřálo k narozeninám vše nej, tak mi přejeme taky dodatečně. A tady pyšná babička napsala, že vnuk Kubík a přítelkyně Týnka vyhráli na mistrovství světa v atletice do 18 let stříbrnou a zlatou medaili. Tak tady mi to teda nedalo. Točím telefon a musím zavolat naší posluchačce Haničce, snad to zvedne.
1: Dobrý den, Marková Hana.
0: Dobrý den, Haničko, tak mě to nedalo, já jsem musel zavolat. Mě to nedalo. Tak vy máte tak šikovného vnuka.
1: To je vnuk Kubík s přítelkyní.
0: S přítelkyní, no vidíte to. A kam to chtějí dotáhnout, až budou větší? Na olympiádu?
1: No samozřejmě, že daleko.
0: Daleko, teda ty jsou skvělý, tak já to přečtu ještě jednou. Získali na mistrovství Evropy v atletice do 18 let stříbrnou a zlatou medaili. Co tam vlastně předvádějí na to mistrovství Evropy?
1: Vnuk ten běhá 400 a získal teda stříbro včera. A ta jeho přítelkyně, ta skáče do dálky a ta teda má zlatou medaili.
0: To jsou teda dvojka.
1: A ještě teda dneska večer ve 7:45 běží vnuk štafetu. Takže doufejme, že to cinkne taky.
0: Tak budete držet palce určitě na dálku, my taky z Blaníku teďka už. A Haničko, kam vás vlastně zdravíme? Do jakého města nebo obce?
1: No, jsme teda s Příbrami, ale momentálně jsme teda na chalupě v jižních Čechách, ale jinak jsme s Příbrami.
0: A počasí dneska?
1: No, před chvílí byla bouřka, docela dost velký liják, no, ale jako je to potřeba, že jo?
0: No jasně, ať zaprší trošku.
1: To si budem povídat, sucho je hrozný.
0: Nemusí tedy být zrovna takový slivák, že nám to vyplaví někde někoho, ale když zaprší, tak je to taky fajn pro tu přírodu.
1: To určitě.
0: Tak já vás moc zdravím teď na jih Čech, držíme i večer palce vašemu vnukovi, ať se daří.
1: Děkuju, to jste zlatý.
0: Mějte se nádherně.
1: Vy taky, přeju všem krásný den zbytek a nashledanou.
2: Hezky česky.
3: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
2: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše raní ptáče, Petr Slíva.
3: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
2: Obyčňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
2: Pohodové české rádio.
0: 3:45, 2 minuty k tomu a já vám moc děkuji za všechny krásné SMSky, které nám dorazily a teď už skupina Krištof, kterou slyšíte a písnička Rubikon. Přes vlny Rubikon.

0: Písnička k fotbalovému šampionátu v roce 2010, které bylo v Africe, a Shakira právě teď na Blaníku. No a teď v roce 2026 jiný fotbalový šampionát, ale s našimi fotbalisty stále žádná sláva. Třeba jednou, kdo ví. Teď ale po 16. hodině hezky česky Josef Laufr a S Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu dál. A taky Helena Vondráčková, Čas je proti nám. A nebo Šalom, Stín katedrál. Krásný hlas Petra Muka. Prostě Blaník hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Nejvyšší denní teploty nám zítra na Moravě a ve Slezsku vystoupají ke 23 stupňům, na horách k 16. Bude foukat slabý jihozápadní, během dne mírný západní vítr. Obloha bude jasná až polojasná, během dne přechodně přibude oblačnosti. Ojediněle se také vyskytnou přehánky. Toliko počasí a teď už je na řadě dopravní servis.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
2: Na dálnici D2 na 36. kilometru u Podivína ve směru na Brno dejte pozor na nepojízdnou dodávku. Na trase z Přerova na Olomouc za Kokory probíhají práce údržby na krajnici, tak projíždějte místem velmi opatrně. Na trase ze Slovenska na Valašském Meziříčí u Bombálky zasahují záchranáři a policie u havárie motorkáře. V Olomouci v ulici IB Pavlova stále přetrvává nehoda dvou osobních aut, tak dejte pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Renatou.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Max útočí na regál.
5: Parča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: Ráno do práce?
12: O víkendu na výlet.
11: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Českem se prohání silné bouřky. Motorkáři nezvládají hlavně zatáčky. Facebook postihl celosvětový výpadek. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Do 6 podvečer platí výstraha před bouřkami. Vysoký stupeň nebezpečí pro Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský kraj Vysočinu, kde bouře může provázet silný vítr o rychlosti 90 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. Pro zbylé kraje platí nižší stupeň a bez výstrahy je Královéhradecký, Praha a sever a severozápad Čech. Na českých silnicích přibývá mrtvých motorkářů. Za první pololetí je jich 31, což je o 11 víc než loni. Těžce se zranilo 160 jezdců. Řidiči aut je nevidí, říká ředitel organizace BESIP Tomáš Neřold.
3: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost. A samozřejmě to neznamená, že se má zapomenout na to, co způsobují ti motorkáři samotní nebo jak se chovají. Ti totiž stále způsobují o něco více těch nehod, než kdy jsou viníci ti řidiči v autech.
2: Podle statistik motorkáři nejčastěji nezvládnou řízení při zatáčkách a skončí mimo silnice. Do Chorvatska ročně míří na dovolenou skoro milion Čechů. Podle meteorologů teď čeká oblíbenou destinaci vlna veder. Vysoké teploty zasáhnou zejména Dalmácii. Pro pobřeží proto platí oranžové varování, kdy teploty budou stoupat k 36 stupňům ve stínu. V noci pak neklesnou pod 27. Dopoledne sociální sítě Facebook a Instagram od společnosti Meta postihl masivní výpadek. Lidé po celém světě hlásili, že se nemohli dostat ke svým účtům. Teď už by mělo všechno opět fungovat. Meta ale příčinu problém mu neobjasnila. Tolik zprávy, teď mě střídá opět Jirka.
4: A já přeji krásnou neděli, bude 16. hodina.
0: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
4: No a před 20 lety město Krásná Lípa obnovilo nádhernou naučnou stezku a my se tam vypravíme za pár minut. Teď ale opět hezky česky, tady je Josef Laufr a s Bohem lásko, já jedu dál.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál.

kamaráde, plno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Skupina Šalom a písnička Stín katedrál. Slíbil jsem, že vás zavedu na jednu stezku, která už byla obnovena před 20 lety. No a Mirek Táborský o ní povídal v pátek.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jednu zajímavost, která vás čeká na značené cestě. V letošním roce uplynulo 20 let od chvíle, kdy město Krásná Lípa ve spolupráci s místními turisty obnovilo a doplnilo Köglerovu naučnou stezku, doposud nejdelší naučnou stezku v České republice. Její trasa o délce 22,5 kilometru s 41 informačními tabulemi nabízí turistům nejen poznání přírodních a historických zajímavostí regionu, ale i jedinečný prožitek z proměnlivé krajiny Českého Švýcarska. Od svého vzniku není stezka ponechána náhodě. Zřizovatelé o ní dlouhodobě pečují, pravidelně ji udržují a citlivě na ní přidávají nové prvky, které zvyšují její atraktivitu i komfort pro návštěvníky. Jedním z příkladů může být loňská instalace lavičky nad Kyjovským údolím věnované MUDr. Johanu Hillemu, někdejšímu předsedovi Horského spolku pro nejsevernější Čechy, a to u příležitosti 145. výročí jeho založení. Nejnovějším přírůstkem do vybavení stezky se letos v březnu stala lavička přibližně 250 metrů od Berunčiny Studánky na cestě stoupající k Vlčí hoře. Spolu s novou zvoničkou představuje v lesní proluce vzniklé po kůrovcové kalamitě působivou jitčinu vyhlídku. Otevřený prostor vám nabídne nové pohledy do krajiny, které dříve zakrýval hustý porost. Na pasece pod vyhlídkou bylo ve spolupráci turistů a lesní správy vysazeno 14 hrušní, a to v rámci oslav 140. výročí nedaleké rozhledny Vlčí hora. V budoucnu vás tak na jaře společně s výhledy potěší i rozkvetlé stromy, které dodají tomuhle místu určitě neopakovatelnou atmosféru. Jméno Jitčina dostala vyhlídka na počest aktivní turistky Jitky Peterkové, která se významně podílela na činnosti Krásnolipského spolku i na péči o stezku. Köglerova stezka není proto jen turistickou trasou, ale i živým odkazem lidí, kteří ji budovali a nadále ji rozvíjejí. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Na Blaníku právě teď, minutu před čtvrt na pět, v neděli Gumbay Dance Band a písnička Eldorado a za chvíli i slovenská skupina Elán a 11. přikázání. Tak vám přeji krásný poslech Blaníku a hezké nedělní odpoledne.

0: Slovenská skupina Elán za chvíli jako z písniček na přání Jakub Smolík.
1: Potom nebuď z toho smutná.
0: Až se ti jednou bude zdát, kdyby se vám zdálo, že hrajeme skupinu Slza, tak neváhejte volat 800 109 109, protože stále probíhá víkend se skupinou Slza a jakmile budete třetí na telefonu, tak vyhráváte z Brusu nové CDčko. Držím palce.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
8: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
9: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
8: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
10: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
12: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
13: Sluníčkové léto.
14: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
13: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
14: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
13: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
14: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
13: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
15: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
16: 4 cm? To ani nepoznáš!
15: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
17: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.

0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.

0: Olga Lounová a písnička Optimista, Mariánské lázně v pátek, tady to rozezní písničkami právě Olga Lounová a taky skupina Slza. Jenže ty jsi holka z plakátu, kluky jako já máš žáku. A chybět nebude ani Petr Kolář. Lázeňská pohoda s Blaníkem, to je další letní koncert. Tentokrát ano, Mariánské lázně, bude to pátek, už 24. se bude psát července.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A začneme za 5 minut půl pátá odpoledne, kdy to tedy odstartujeme krásnými písničkami. Chybět nebude ani Blanická kapela, chybět nesmí ani dobrá nálada, tak doražte na kolonádu na Mariánských, v Mariánských lázních, protože tady to bude zase velká věc a hlavně vstupné se neplatí. Takže si pište do diáře Mariánské lázně pátek, letní koncert Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
2: Fotbale na Rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.

A teď už na Blaníku Marta Kubišová, dobrodružství s panem Bohem, tak se jmenuje písnička. Za chvíli taky Helena Vondráčková a čas je proti nám. Blanický čas ukazuje za 3 minuty 3/4 na 5.

Ondráčková, která dospívala teď krátce před 17. hodinou, kdy nás čekají další zprávy počasí a doprava. No a po 17. už se na vás bude těšit kolega Vlasta Suk a ten si přichystal třeba písničku Hany Zagorové Líto je mi líto.

0: A taky Dalibor Janda, tisíckrát krásnější. A zazní taky Tereza Kernlová a Schody z nebe. Bůh ví, že chci umřít vedle tebe, stráží jsme odhaleni. Jirka Frelich tedy přeje krásnou neděli, Vlasta Sok už se velmi těší, těší se na vás s počasím taky Iva Palkovská a Renata Pechová chystá zprávy. My vám každopádně hned po zprávách zase budeme hrát hezky česky.
1: Radio Blaník. Radio Blaník, počasí.
2: Pěkný den vám přeje Ivana Palkovská. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme zítra jasno až polojasno. Během dne pak přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 23 stupňům, na horách k 16. Foukat bude slabý jihozápadní, během dne mírný západní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na trase z Moravského Berouna na Štemberk u Lipiny zasahují záchranáři a policie u havárie motorkáře, tak počítejte s omezením. Další komplikace máme na výjezdu z Valašského Meziříčí za hranice. Tam vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut, tady projíždějte velmi opatrně. V Ostravě ve Frištátské ulici zasahují taktéž záchranné složky, tentokrát se jedná o srážku dvou osobních aut. Dejte pozor při průjezdu a na Novojičínsku na výjezdu z Frenštátu pod Radhoštěm u Lidlu bourala dvě osobní auta, počítejte se silným provozem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Renatou.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
6: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
5: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a Go Out. Více na goma.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Kolony, objížďky, uzavírky.
13: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
1: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
2: Hasiči mají kvůli bouřkám napilno. Ceny paliv poletí nahoru. Sezóna houbařům zatím moc nepřeje. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Bouřky zaměstnávají hasiče. Od dopoledne měli v Česku zatím zhruba 160 výjezdů. Nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Výstraha před bouřemi platí pro větší části Česka do 18 hodin. Pohonné hmoty v poslední den státní cenové regulace zdražují. Od pátku se zvýšila cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 u některých čerpacích stanic až o korunu. Cena nafty vzrostla někde ještě výrazněji. Od zítřka se do ní znovu promítne plná spotřební daň a pumpaři si budou sami určovat marže. Češi jsou národem houbařů, sezóna jim ale nepřeje. Po lese můžete chodit třeba hodinu a nenajdete ani prašivku. Podle mykologů za to může hlavně sucho a na své si tak přijdeme nejspíš až od poloviny září nebo v říjnu. Zatím kromě košíku a nožíku potřebujeme především trpělivost. V šumavském Aníně chtějí o pouti pokořit rekord v počtu žen a dívek se jménem Anna. Sklářská vesnička proto na příští neděli srdečně zve všechny Aničky, jak říká zakladatel slavností Lukáš Milota.
14: Dostali jsme kdysi jméno podle Anny z rodiny místního skláře a jsme tedy Anín s dvěma N. No ale chceme, aby těch Aniček u nás bylo aspoň jeden den co nejvíc a dokonce v den, kdy slaví svátek. Takže zveme všechny Aničky, Andulky, Anči, Anky do Anína. Věřím, že jich bude tolik, že se díky nim dostaneme do chystané knihy rekordů.
2: Registrace žen s tímto jménem bude 26. července od 1 do 3 odpoledne na návsi a pak nastane sčítání přítomných Ann. Tolik zprávy, teď se vám o dobrou náladu postará Vlasta.
15: Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne, 17. hodina je tu.
16: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
15: A stále hledáme taky holku z plakátu. Tohle je slza, která vám může přinést nejnovější CDčko téhle kapely. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109, vyhrává třetí volající.

0: Tak tohle byla slza, písnička Holka z plakátu.
1: Víkend se slzou na Rádiu Blaník.
0: Na telefonu nemám holku z plakátu, ale holku z auta. Dobré odpoledne.
2: Dobrý odpoledne.
0: Posluchačka Iveta z Havlíčkova Brodu a tleskáme jí. Vyhráváte nejnovější CDčko skupiny Slza. Je to vaše.
2: Děkuji moc.
0: Vůbec není za co, jste poslední dneska, tak jste to zvládla za celý víkend. Zkoušela jste to několikrát, nebo je to poprvé, co jste to zkusila?
2: Ne, poprvé.
0: No a hned to vyšlo, no k tomu se říká opravdu štěstí přeje připraveným. Tak jo, jak jste si užila víkend a co ještě před vámi v neděli odpoledne?
2: Teď zrovna jezeme z víkendu z Dolní Moravy, takže jsme na cestě domů a teď už bude jenom vybalování.
0: Byli jste na dovolené nebo na výletě?
2: Ne, jenom na prodlouženém víkendu od pátka.
0: Takže Dolní Morava, co jste všechno stihli?
2: Most.
0: Toho bylo tolik, že se to ani nepamatujete.
2: No, ještě jsme byli prostě všude, já jsem taková v šoku ještě, že jsem se dovolala.
0: No, vyšlo to. Tak jo, tak si CDčko užijte, mějte se báječně a naslyšenou, ať se daří.
2: Děkuji moc, nashledanou.
1: Víkend se Slzou na Rádiu Blaník.
0: Teď už Libor Janda tisíckrát krásnější a ode mě letí přání pěkné neděle. 17 hodin, k tomu 12 minut.

0: Skupina Divoky byl písnička Znamení, za 7 minut už bude půl šesté. Máme neděli 19. července i dnes pro vás chystána písničky k táboráku. Mezi 18. a 19. vám zahrajeme ty nejkrásnější, třeba Věru Martinovou.
1: Nebe peklo ráj, nebe peklo ráj, řekni karto, čím se stát. Nebe peklo ráj, nebe peklo ráj.
0: Tak zaspívá Michal Tušný.
2: Slunce mám, na cestu myslím.
0: A i tentokrát pro vás máme jednu nedvědovku live. Ano, Mladí nedvědi zaspívají dnes písničku Děda. Pokud jste včerejší díl písniček k táboráku propásli, dáme si ještě jednou.
3: Děda mi vyprávěl, jak žil v době.
0: Takhle exkluzivně Vojta Nedvěd. Tak si dnešní písničky k táboráku nenechte ujít, už v 18 hodin, kdy odstartují. Za chvíli Hana Zagorová, Líto je mi líto, a chystáme i skupinu Katapult. Dobré odpoledne, za 6 minut bude půl šesté.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
9: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

0: české kuchyně umámy.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
3: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
3: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
3: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
3: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
4: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
2: e-pohledavky.cz. Nejrychle

0: písniček.
1: Hrajeme vám české Léto s Blaníkem.

0: Tak tohle byla nádherná romantika, která nikdy neomrzí. Celine Dion, písnička z filmu Titanic, My Heart Will Go On. Tady na Blaníku dobré odpoledne přeji.
1: Dobré rady do zahrady.
0: A pokud jste dneska dopoledne propásli kolegyni Ivu Leckou a další dobré rady do zahrady, máme je pro vás. O čem to bylo tentokrát? Ivi, ahoj, krásný den.
2: Krásný dobrý den. Kávová sedlina je zázračné hnojivo. Nebo není? To je jeden z nejrozšířenějších zahradnických mýtů posledních let. Na internetu se dočtete, že stačí vysypat lógr ke každé rostlině a zahrada bude jenom kvést. Jenže skutečnost je o něco složitější. Kávová sedlina sice obsahuje dusík, draslík nebo hořčík, ale rozhodně ne v takovém množství, aby nahradila běžné hnojivo. Navíc živiny nejsou rostlinám hned k dispozici. Nejprve je musí rozložit půdní mikroorganismy a to nějakou dobu trvá. Dalším problémem je, že mnoho lidí sype čerstvou sedlinu stále na stejné místo. Ve větší vrstvě může vytvořit nepropustný povrch, který brání vodě pronikat do půdy. Za vlhkého počasí se na ní navíc může objevit plíseň. Místo pomoci tak rostlinám spíš uškodíme. Znamená to tedy, že kávová sedlina do zahrady vůbec nepatří? Naopak. Jen je potřeba používat ji správně. Nejlépe uděláte, když ji necháte nejdříve dobře vyschnout a pak ji v malém množství přimícháte do kompostu. Tam se postupně rozloží a vrátí půdě organickou hmotu i část živin. Pokud ji chcete použít přímo na záhon, vždycky jenom v tenké vrstvě a lehce ji zapravte do půdy. A ještě jedna věc. Často se říká, že kávová sedlina odpuzuje slimáky. Výzkumy ale ukazují, že běžné množství použité na zahradě nemá spolehlivý účinek. Není tedy dobré spoléhat na ně jako na ochranu úrody. Poučení je jednoduché. Kávová sedlina není zázrak ani odpad. Je to užitečný pomocník, pokud víme, jak s ním zacházet. A na zahradě platí možná víc než kde jinde, že i dobré věci je potřeba používat s mírou.
0: No, tak to je hodně zajímavé, opět jsme se něčemu novému přiučili. Ivi, díky moc, za chvíli dále hezky česky třeba Turbo a krásným dívkám.
1: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Večerem zíčkaná. Marie Rotrová, Večerem zíčkaná na rádiu Blaník. Přiblížila se 18. hodina. Máme tady prázdniny neděle 19. července, takže i dneska si užijeme spolu písničky k táboráku mezi 18. a 19. Třeba Valda Matuška, Slavíci z Madridu. Taky zaspívá Tomáš Linka písničku Jesse James. A mimo jiné budou i fešáci s písní Matterhorn. Tak se těšte, celé léto hrajeme hezky česky. Rádio Blaník, za 7 minut už bude 18 hodin.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou k 8 stupňům. Pondělní obloha bude jasná až polojasná. Během dne přechodně přibude oblačnosti. Ojediněle bude také pršet. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů. Na horách očekáváme 12 až 16. A foukat bude slabý jihozápadní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na trase z Moravského Berouna na Štemberk u Lipiny zasahují záchranáři a policie u havárie motorkáře, tak počítejte s omezením. V Ostravě ve Frýštátské ulici zasahují taktéž záchranné složky. Tentokrát se jedná o střet dvou osobních aut, tak dejte velký pozor. Na Šumpersku v Rapotíně v Jesenické ulici bourala dvě osobní auta, provoz v místě zpomaluje. A podíváme se ještě do Bruntálu. V Opavské ulici dejte pozor na nepojízdný autobus a vyteklé provozní kapaliny na silnici. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy s Renatou Pechovou.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
6: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
5: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Kolony, objížďky, uzavírky.
12: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
11: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Budova ve Zlíně hoří 11 dní. Fotky kašen vám přinesou zajímavé ceny. Velké fotbalové finále začne v 9.
14: Rádio Blaník.
13: Krásný podvečer vám přeje Renata Pechová. Hasiči likvidují požár budovy ve Zlíně 11. dnem. Počet jednotek dnes snížili ze 6 na 3, ale dál pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou, kam pak směřují proudy vody. Silný vítr, který doprovázel odpolední bouřku, si vyžádal evakuaci 4 lidí z objektů v okolí. V Evropské unii se ode dneška nesmí likvidovat neprodané oblečení a obuv. Opatření má vést ke snížení množství odpadu. Zákaz se vztahuje na velké podniky s 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur. Podniky si sami musí najít způsob, jak se zbožím, které dřív likvidovali, naloží. Léto přeje výletům i fotografování. Zájemci se mohou zúčastnit celostátní soutěže s názvem Cestovatelský fotodeník. Letos se zaměřuje na Kašny. Jednou ze zastávek je i Jihlava, jak říká mluvčí města Radovan Daněk.
14: Účastníci, kteří budou cestovat po České republice v létě, budou zapojené památky navštěvovat a mohou je i vyfotografovat právě prostřednictvím aplikace Cestovatelský deník. Soutěž bude trvat celé léto až do 31. srpna 2026 a ve hře jsou velmi atraktivní dárky.
13: Do slosování se dostane každý, kdo během léta vyfotí pomocí aplikace nejméně 30 kašen. Finále fotbalových mistrů Evropy Španělů a mistrů světa Argentinců začne v 9 hodin večer. Zápas o zlaté medaile, zlatý pohár a prémii 50 milionů dolarů můžete sledovat na ČT Sport nebo Nova Action. Přestávka bude trvat asi půl hodiny, během ní vystoupí Shakira, Madonna, Justin Bieber, Coldplay a další. To je pro dnešek ze zpráv vše, přeji vám krásný večer, teď vracím slovo Vlastovi.
1: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
0: Už je skoro 18 hodin, prázdniny v plném proudu, nedělní podvečer. No a to znamená, že pokud jste si zatopili ohýnek, dělali nějaké ohniště, popřípadě roztopili grill, tak vám v té pohodě budeme hrát písničky k táboráku. A ostatně si to můžete užít i vy, kteří na to nemáte čas, nebo jste v práci a zazpomínat na svá dětská léta. Když jste si třeba u táboráku spoustu těch písniček zpívali. Ostatně o tom ještě bude řeč, ale za chvíli si taky zahrajeme jednu Nedvědovku úplně živě. Exkluzivně pro Blaník zaspívali Vojta Nedvěd a taky Honza Nedvěd mladší. Tentokrát to bude písnička Děda. A jak už jsem říkal, live pro vás. Startujeme ale s legendou, tady jsou Slavíci Madridu a Valdemar Matuška. Užijte si to.
1: Písničky k táboráku. Na rádiu Blaník.

do klína, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: noci prázdno sám.
1: Tomáš Linka, taky Jesse James na Blaníku, písnička o slavném lupiči a vrahovi z divokého západu. Píseň, kterou jsem si už jako malý kluk taky rád zpíval a doufám, že vás potěšila i teď v roce 2026. Mimochodem, to je písnička z roku 1970.
2: Letní živá nedvědovka
3: na Blaníku.
1: A Jesse James se k táboráku patří stejně jako nedvědovky. A letos, kromě toho, že vám hrajeme každý víkend o prázdninách písničky k táboráku vždy mezi 18. a 19. tady na Blaníku, pro vás máme taky jedno speciální překvapení. Možná překvapení. Možná už to poslouchají před týdnem a před dvěma, tak víte, ale každou sobotu a neděli pro vás máme živou nedvědovku. Ano, písničky slavných nedvědů, které naspívali Vojta Nedvěd a taky Honza Nedvěd mladší. Včera to bylo 5 let, co nás opustil František Nedvěd. A tak si kluci řekli, že zaspívají písničku Děda. Pro vás teď exkluzivně na Blaníku Vojta Nedvěd, Honza Nedvěd mladší a Děda.

0: Hladní nedvědi na Blaníku. Pro vás živě naspívali písničku Děda Vojta a Honza Nedvěd mladší. Tak děkujeme, kluci. Bylo to skvělé. A my pokračujeme dál. K táboráku teď Michal Prokop, Framus 5, bitva o Karlův most. Užívejte víkendovou pohodu.
1: Písničky k táboráku.
2: Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Michal Tučný a další hezká česká písnička pro vás. Abych to žil, Rádio Blaník, za 10 minut už bude půl sedmé.
1: Rádio Blaník, písničky k táboráku.
0: Tak přátelé, co si budeme povídat, k létu prostě táborák patří. A když ne přímo táborák, tak grilování, posezení s rodinou nebo přáteli. A když k tomu hrají hezké české písničky, na které vzpomínáme třeba z dětství, to je teprve paráda. A mě by zajímalo, jestli máte nějakou takovou písničku k táboráku, která vám v dětství nejvíce přirostla k srdci, na kterou vzpomínáte dodnes a kterou byste třeba chtěli slyšet, nebo kterou si rádi zpíváte, ať už třeba z rádia, nebo s kytarou, ano, i v dnešní době se lidé schází s kytarou a zpívají. Tak třeba já nemůžu zapomenout na písničku Diana, nebo taky mě přirostla k srdci píseň Zvedněte kotvy, neboli už vyplouvalo Jumbí, Tisíc mil, jsou takové ty top. Niagara a spousta dalších. A jak to máte vy? Která to je? Ta vaše srdcovka. Klidně mi to napište SMS-kou na 603 118 118 anebo zavolejte na 800 109 109. Za chvíli si některé vaše příspěvky dáme do vysílání k té letní pohodě. Posloucháte Blaník a za chvíli třeba Věra Martinová. Nebe, peklo, ráj.
1: Sluníčkové léto.
2: Sluníčkové léto. Na Blaníku.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Jupí! Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využij služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
6: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Na pláži u moře,
9: ve stínu Eiffelovky,
8: anebo na dovolené v Tatrách.
9: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
8: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
4: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Skupina Kabát a na sever za 4 minuty bude 8:45 a vy posloucháte Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
0: A samozřejmě celou hodinu hrajeme písničky k táboráku. Ptal jsem se, jaká píseň, když jste byli třeba malí, vám se dostala k srdci, když jste se takhle o prázdninách sedli, možná někteří vzali kytaru a hráli k táboráku. Spousta SMSek, pojďme na některé z nich. Ahoj, Diana Jenej. I dceru jsem tak pojmenovala, napsala Vlasta. Tak děkuju. Luky z Brna, já jsem sice ještě ve škole, ale vzpomínám, jak jsme na škole v přírodě zpívali 3 citronky. Další SMS, na prvním místě jednoznačně U stánků a pak hodně písniček od Valdemara Matušky. Ahoj Bladíčku, pro mě je symbolem táboráku Karel Kryl, samozřejmě Moriturite Salutant a další Radka. Milujeme klasiku Niagáru, Askalonu, Červenou řeku, napsal Jiří Jarmila. Bladíčku, nemohu zapomenout na písničku, kterou jsem už opravdu dlouho neslyšela a za mého mládí zněla u táboráku pokaždé. Jmenuje se Horský Tymián, aspoň pod tímto názvem ji znám. Věra, ano, divoký Horský Tymián, to je ona, krásná. Dobrý den, moc ráda vzpomínám na písničku Chajda Malá, Na okoře cesta 500 mil od plavců, to jsou takové srdcovky z mládí, píše Ivana z Chrudimi. U táboráku nesměla chybět Ruty Šuty Arizona Texas, ta byla zahajovací, napsal Pavel z Damníkova. Tak i Pavlovi děkujeme. A tak a mnozí další píší. Pojďme na telefon, tam čeká posluchačka Eva. Evi, já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Eva. Já nikdy nezapomenu na píseň s Marta. Martou je celá
0: pej. Jo, tam, kde je Marta, tam je partaje, že jo? Tam, kde je Martička, dobře, tam je i partička.
2: Ano, přesně.
3: Jo, Marta, je Marta, Martu zná celá parta, tam, kde je Martička, je i partička.
0: No, jak byla táborák, když jste byla mladá nebo malá?
2: My jsme si byli u táboráku klidně do 4 do rána, hrálo se, zpívalo, užívali jsme si to. Přes den jsme byli v přírodě a to. A ty dnešní děti chudinky většinou jsou na počítači.
0: A jak vy vzpomínáte na své dětství?
2: Byla jsem tvrdá sportovkyně, takže nadšenec, ale teďka ve stáří, už jsem stará paní, se mi to vrací. Mějte se krásně, jste úžasný.
0: Děkujeme, já vám už za chvíli zahraju třeba Fešáky, dáme si Matterhorn, taky tady vidím Vabyho Daňka, Greenhorny.
2: Jo. Tak se mějte, děkuji a posílám všem pusu, jste úžasný.
0: Díky moc, mějte se krásně, ať se daří. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Tolik tedy Greenhorns, Josef Šimek, když náš táta hrál. To byla tečka za dnešními písničkami k táboráku, tady na Blaníku minutu před 19. hodinou. No a pokud byste si je chtěli užívat dál, tak můžete, stačí si naladit našeho mladšího prášku. Rádio Český Blaník, tady písničky k táboráku právě začínají a potrvají do 22 hodin. Takže 3 hodiny pro vás písniček k táboráku na Českém Blaníku. Tady na Blaníku ale písničky na přání, už za chvíli Kabáti, Houby magický. Taky zaspívají Michal David s Karlem Gottem. A těšit se můžete na skupinu Čechomor s Martinou Pártlovou Mamko, nedávej mě. Hrajeme hezky česky celé léto a za necelou minutu bude 19 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra čekáme v jižní polovině našeho území ještě polojasno, na severu ale oblačno až zataženo a místy přehánky. Teploty 18 až 23, na jihovýchodě až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 12. Noční minima, ty už ale klesnou dolů. 12 až 7, ojediněle dokonce pouhých 5 stupňů Celsia naměříme. Radio
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
1: Plasta Suk
9: na rádiu Blaník.
0: Všem přeji pěkný nedělní večer s Blaníkem a jedeme na to. Za malou chvíli podle vás Pavel Vítek, máme tu i Kabáty a Houby magický. Na rozjestale všem zpívá Lucie Vondráčková. Láska umí víc.
1: Rádio Blaník. Písniš.

0: Lucie Vondráčková a Láska umí víc.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Ano, i dneska večer hrajeme podle vás, tak jako každý den, vždy od 19 hodin, tak samozřejmě i v neděli 19. července. No a já na úvod musím připomenout, jak si i vy můžete objednat písničkové přání, kolikrát nám voláte, že chcete zahrát, ale je to jednoduché. Stačí navštívit naše internetové stránky, tady v kontaktech najdete písničky na přání, vyplníte formulář, 3 dny dopředu si zadáte, jakou písničku chcete slyšet, kdy a samozřejmě přidáte text, no a o vše ostatní už se postaráme. Tak koukněte na stránky radioblaník.cz a udělejte radost někomu z vašich známých. Teď budeme hrát Čendovi k svátku, přeje hodně jídla, smou.

Pavel Vítek a má svůj den. No a dál na Blaníku kabáti. Tahle písnička poletí pro moji maminku k jejím 34. narozeninám. Přeju jí, abychom měli další zvířátka a aby byla zdravá a měla pevné nervy. Ela.

0: Za námi kabáti houby magický, na Blaníku v písničkách napsání a pokračovat budeme právě teď. Dobrý den, milé rádio, moc bychom poprosili o zahrání písničky pro našeho taťulu k narozeninám s přáním všeho nejlepšího. Přeje manželka Jana, děti Danielka a Fanda a moc děkujeme, jste skvělé rádio. Tak nemáte za co, tatínka, samozřejmě zdravíme, tak pro vašeho taťulu teď písnička Michala Davida a Karla Gota, to stárnutí zrádné.
1: Léto

Michal David, Karel Gott, to stárnutí zrádné. Takhle báječně vám hrajeme na Blaníku v písničkách napsání, krátce po 7:45. Teď Michal Tučný a báječná ženská. Dobrý večer, prosím o zahrání pro moji sestru Jiřinku Pešatovou z Olešek, která dnes slaví narozeniny. Milá sestřičko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a věř, že vše bude dobré a spolu to zvládneme. To ti ze srdce přejí střímeličáci, mám tě ráda, sestra Jana posílá.

Já Michal Tušný a báječná ženská, posloucháte Blaník. Písnička na psání v plném proudu, za chvíli jedna velká romantika a modern talking. Baby, don't let me. To bude paráda. Naopak nás roztančí Makarena a hezky česky se těšte na Nedvědy. A taky na Šechomor s Martinou Pártlovou. Mamko, nedávej mě. Tak za chvíli jsme zpátky, pokračovat budeme na vaše přání. Posloucháte Radio Blaník. Pěkný

0: možná přinese i něco navíc.
1: Pokaždé, když ji uslyšíte.
0: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
7: No nekecej. 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
6: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz. Protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharová pizza. Bo na velikosti prostě záleží.

0: Rádio Blaník.
1: No a teď, jak jsem slíbil, před námi velká romantika. Prosím, zahrajte písničku mojí kamarádce Jiřině z Dříz, která slaví své kulaté 60. narozeniny. A k těm jí přeji, ať štěstí tě doprovází, zdraví, ať máš náruč plnou, radosti nechť se jen hrnou. Moc ti děkuji, že jsi mě vždy vyslechla, když mě bylo away. Měj se krásně, hezky to oslav a těším se, že se brzy uvidíme. Evča.

za námi Modo Talking, Don't Let Me Down. Posloucháte Blaník, hrajeme podle vás. A teď, nedvědi, máme jen sebe. Dobrý den, moc prosím o zahrání této písničky pro mého tatínka Jirku Kašpara, nejlepšího řidiče PPL. Dnes má narozeniny, ale není starý, je pořád mladý a veselý človíček a má nás všechny hrozně rád. Také zahrajte babičce, strejdovi a tetičce, taťkovo nejlepšímu kamarádovi Martinovi Gacikovi, to je nejlepší závodník v Čechách. Děkuje dcera Valina a moji zaurozenci Amálka se Vojtíkem. Zahrajte prosím k 63. narozeninám Martičce Hájkové, ať je stále veselá a má mnoho energie do života, jako doposud děkuje V.

0: Za námi nedvědí a před námi Makarena na Rádiu Blaník. Pojďme si zatančit. Milý Blaníčku, prosím o písničku pro interní ambulanci v Chebu, kde 8. června ošetřili mého manžela Nikolaje, původem z Bulharska, bydlícího ve Španělsku. Moc děkujeme personálu a paní doktorce, panu doktorovi Koshelevovi za vřelou péči. Díky i mamce do Mariánek, paní doktorce Aleně Dostalové a všem za pomoc. Posíláme španělské rytmy, ať vás zahřejí na duši jako nás vaše péče. Mucha z gracias, jménem Nikolaje Nedeva napsala Milena Dostalová. Tak my vás zdravíme pochopitelně a posíláme Makarenu. Už za okamžik.
1: Léto s Blaníkem.
2: To je léto plné písniček.
1: Hrajeme vám české. Léto s Blaníkem.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Za námi Macarena, tak jsme si trošku zavlnili poky. A teď už kapela Čechomor s Martinou Pártlovou. Milý Blaníčku, prosím, pošli písničku vnoučátku Patričkovi, Natálce a Délce a Ličce, taky Elišce a Tobíkovi, kteří tráví s babičkou Jančou a dědou Mírou prázdniny na chalupě pod Mírovským hradem. A tak vás tam zdravíme, užívejte. Milá Janičko, k svým narozeninám nám ti přejeme, ať se ti splní vše, po čem toužíš. Klid a pohodu, jak doma, tak v práci. Děkujeme za každý den a za tvoji starost a péči. Milujeme tě. Manžel Luďa, děti Luďa a Baruška, obě babičky a děda, co dohlíží ze zhora. Ahoj Domíno, k dnešním narozeninám nám ti přeji, ať tvé dny začínají radostí a tvé sny se stávají skutečností. Ať je ta tvá třicítka začátkem těch nejkrásnějších let tvého života. Jedny dveře se zavírají, tak vem za kliku a otevři ty druhé. Fandím ti ve všem, co si dokázal a co ještě dokážeš. Jsem na tebe pyšná, Domy, tvá milující mamka.

skupina Čechomor, tak je Martina Pardlová, Mamko, nedávej mě. A my jedeme dál, teď na vaše přání taky Citron, Láďa Křížek, Schoulená. Prosím o zahrání písničky pro paní Lenku Bláhovou z Podbořan, krásné výročí, lásko, ani nevíš, jak moc tě mám rád a jak moc mě to s tebou baví. Doufám, že to nikdy neskončí, miluju tě nejvíc na světě a děkuju ti za skvělé dva syny, taky za krásné roky s tebou. To ti přeje manžel Vašek. Radio Blaník.

Láďa Křížek se skupinou Citron Schoulená. Na Rádiu Blaník hrajeme na psání, teď Smoky. Milé Rádio Blaník, chtěli bychom zahrát písničku pro naši maminku Lenku Blahovou z Podbořan. Naše milá maminko, chtěli bychom ti dodatečně popřát k tvým včerejším narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody, to ti přejí synové Honza a David a manžel Vašek. Máme tě moc rádi. Chtěli bychom poprosit o zahrání písničky pro našeho Kubu k jeho 19. narozeninám. Uži si svoji jízdu životem. Mamka, taťka, bráchové, Vojta a Mates.

Tak tohle byli Smoky na Blaníku. V této hodině stihneme ještě jedno písničkové přání. Zaspívá nám Jaromír Nohavica. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky Divocí koně pro všechny posluchače. Díky, Tomáš Werner. Tomáši, nemáte za co, tady posíláme. Tak si užijte.

bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

jezera, v nozdrách slábne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu,

0: koně.
1: Jaromír Nohavica a divocí koně. Na Blaníku za 3 minuty bude 20 hodin. No a my budeme pokračovat v písničkách na přání i po té 8. černí. Těšte se na Pavla Bobka.
2: Řeklí lásko, mě ubývá sil.
1: Taky zaspívá Pavla Bobek. Pavel Vítek ještě v tom.
3: Kdo nám zlomil.
1: Dva Pavlové v příští hodině. Modlitba. A budou Kamélie. Hej, pane Ženku. Hrajeme hezky česky z vesela a celé léto samozřejmě pro vás. Tak se těšte, budeme pokračovat na vaše přání.
4: Rádio Blaník, počasí.
1: A zítra čekáme na jihu polovině území ještě polojasno, na severu ale oblačno až zataženo a tady místy přehánky. Teploty 18 až 23, jihovýchod teplejší až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 12. Noční minima pouhých 12 až 7, ojediněle jen 5 stupňů Celsia. Rádio Blaník.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
6: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Plasta Suk
7: na rádiu Blaník.
1: Ano, jsem s vámi za minutu od 22. hodina a my pokračujeme na vaše přání. Dáme si pokáče, mám nová kočku. Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro našeho Jirku z Teplického. Jezdí pod z Teplického PPL k dnešním narozeninám. Bude to jeho oblíbená. Kámo, drž se, jezdí pod 50, vždyť máš jen 49 let a čeká tě celý svět. Všechno nejlepší, pevné zdravíčko a štěstíčko ti přejí tvoje maminka a brácha Libor s holčičkama, Belunkou a Adélkou. Taky synovec Ferdík s Julínkou a sestra Maruška. Blaník se přidává, šťastné kilometry přejeme a posíláme tu pěknou kočičí.
7: Rádio Blaník.
4: Písničky na přání.
8: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech spouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Tak tohle je pokáč, mám doma kočku, posloucháte Rádio Blaník a písničky na přání v plném proudu. Teď tu máme Věru Špinarovou, milá maminko, v těchto dnech jsme obvykle na chalupě v Dolních Krutech společně slavili narozeniny. Tahle melodie pro nás vždy znamenala víru, naději a lásku a já vím, že ji slyšíš. Alena posílá písničku.

Věra Špinarová a Jednoho dne se vrátíš. A my pokračujeme na vaše přání. Teď tu máme Kamélie, Hej panešenku. Prosím o zahrání pro nás, Upické Jutaře, kterým začíná celozávodní dovolená. Ať si ji užijeme a také nám všem, kteří využíváme toto krásné počasí. Grilujeme a popijeme zlatavý mok. Moc děkuje Jirka. Tak Jirko, užívejte dál a posíláme Kamélie. A taky jeden lehodný mok pro vás.

Kamélie a Hej pane ženku, posloucháte Rádio Blaník. Teď už Jiří Zmožek, už mi lásko není 20 let. Chtěli bychom popřát k 69. narozeninám mému manželovi, tatínkovi a dědečkovi Jiřímu Bursovi. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí do dalších let. Přejí manželka, syn Jiří a dcera Jitka s rodinami. My se taky přidáváme samozřejmě. No posíláme tuhle krásnou písničku k těm vašim nádherným narozeninám.

Jiří Zmožek, už mi lásko není 20 let a vy posloucháte písnička na přání na Blaníku. Teď Pavel Vítek a modlitba. Písnička bude pro naši maminku, paní Janu Mokrou, která nás přesně před rokem opustila, teď je naším andělem. Jsi stále s námi, milujeme tě a víme, že na nás dáváš pozor. Moc na tebe myslíme, tvoje dcera Gita s manželem Rendou, Andrejka, Honzík a syn Rostě s rodinou. Tak samozřejmě tam nahoru zdravíme vaši maminku, určitě poslouchá. No a tady je písnička Modlitba.

Pavel Vítek a modlitba. Na Blaníku jedeme dál. Před námi kabáti a malá dáma. Zahrajeme Natálce Tomešové z Ledece k 18. narozeninám. Ať štěstí, zdraví kráčí s tebou každý den. Splní se každý tvůj sen. Ať folklor dál tvé srdce zdobí úsměvem. To ti ze srdce přeje mamka, tatí Jára a celá rodina. A ještě jeden vzkaz tu máme. Trutnováci, moc zdraví Blaník. Moc bychom poprosili o zahrání písničky pro naši superbandu, se kterou si užíváme neděli úvody. Zdravíme taky samozřejmě Trutnováky a písničku posíláme Malou dámu právě teď na Rádiu Blaník.

0: skupina Kabát a Malá dáma. Na Blaníku za chvíli třeba Beatles podle vás, Rila. A spousta dalších, třeba Pavel Bobek, ten zaspívá Lásko mě ubývá sil. A kromě toho jste si napsali i o Michala Tušného. Tak poslouchejte dál a užívejte nedělní pohodu a večer ve společnosti Blaníku. Za 8 minut už bude 8:30.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.

0: Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
1: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Na rádiu Blaník.
3: Teď je před námi taky další hezká česká písnička od Pavla Vobka. Lásko, mě ubývá sil. A máme tady požadavek, abychom zahráli, že nevíš, co znamená slovo láska. To někdy je pocit krásný, někdy na čele vrázka. Láska, ta potvora někdy bolí, co člověku pak zbývá, než překonat hřeholi. Však netrap se tou bolestí a vším, když pro někoho šťastná láska je tajemstvím. To tajemstvím, co někdy bývá skryto, to tajemství, při kterém je tělí, je tělo byto. Tak poslouchej, co říká ti písnička, však brzy dobře bude zase u srdíčka. Pavel Pata.

0: Michal Penk a odpusťte nám na Blaníku krátce před 9:45. Já přeji krásný nedělní večer, ať už se s námi kdekoliv. Předpověď meteorologů se naplnila a na mnoha místech dneska odpoledne a večer řádily bouřky. Například na Vysočině zůstávalo dnes večer po bouřkách několik stovek odběrných míst bez elektřiny. Nejvíce jich je v okolí Dolní Cerekve a Hubenova na Jihlavsku. K 19. hodině se tam jednalo o 500 domácností. A další podrobnosti má mluvčí distribuční společnosti EGD Lubomír Budný.
1: Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení, a celkem jsme během průchodu bouřek evidovali 19 poruch na vedení vysokého napětí. K 19. hodině evidujeme 900 odběrných míst bez dodávek elektrické energie a nejvíce zhruba 500 jich je na Jihlavsku, a to v obcích Dolní Cerekev a Hubenov. Na Vysočině také evidujeme poruchy na Třebíčsku a v okolí Žďáru nad Sázavou, kde zůstává bez dodávek elektrické energie zhruba 300 odběrných míst.
0: Bouřky, které se dneska Českem prohnaly, srazily i teploty a zítra se ochladí. Naměříme sotva 22, na jihovýchodě bude sice teplej do 25, ale ta noční minima leckde mohou klesnout i k 5 stupňům Celsia. Ano, slyšíte správně. Před námi pár chladných dnů, tak to musíme vydržet. A na Blaníku jedeme dál, do pohody už za chvíli Iveta Bartošová nebo Marek Ztracený.

0: In a Circle, Games People Play, tady na Volaníku krátce před 22. hodinou. No a za chvíli už písničky z lásky a i v nich vám budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra v jižní polovině našeho území ještě polojasno, na severu naopak oblačno až zataženo a tady místy přehánky, teploty 18 až 23, na jeho východě ještě 25 v 1000 metrech kolem 12, v noci a po ránu klesnou na 12 až 7, ojediněle, jak už jsem říkal, naměříme pouhých 5 stupňů Celsia. Toliko počasí, všechny vás zdraví Vlasta Soch, užijte si dnešní písničky z lásky a v rámci nočního vysílání se na vás budu těšit naslyšenou. Dobrý večer. Radio
2: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a GoOut. Více na goma.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Dobrou noc, přátelé. Kolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

summer. Sebere si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat,

0: Blaník, počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy slabě prší a teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni v údolích i kolem 5. Přes den čekejte v jižní polovině území většinou polojasno, v severní oblačno, přechodně zataženo a přehánky. V odpoledních maximech naměříme 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy 22. Sem tam zafouká silnější vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 km/h.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
6: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz

0: Blaník, počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy slabě prší a teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni v údolích i kolem 5. Přes den čekejte v jižní polovině území většinou polojasno, v severní oblačno, přechodně zataženo a přehánky. V odpoledních maximech naměříme 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy 22. Sem tam zafouká silnější vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 kilometrů v hodině.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Bladníku přeje Vlasta Suk. Máme pondělí 20. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Ilja. Tak blahopřejeme. V tento den v roce 1941 se narodil herec, textař a zpěvák Jiří Grossman. Dnes by tady slavil narozeniny, bohužel nás opustil v roce 1971. A pojďme ještě do minulosti, konkrétně do roku 1969, kdy lidstvo poprvé přistálo na měsíci. Už je to 57 let. Jdeme dál na Blaníku, další hezké české už jsou připraveny, tak si je užijte a vám přeji krásnou noc.

0: Česky.
1: Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy slabě prší a teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni v údolích i kolem 5. Přes den čekejte v jižní polovině území většinou polojasno, v severní oblačno, přechodně zataženo a přehánky. V odpoledních maximech naměříme 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy 22. Sem tam zafouká silnější vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 kilometrů v hodině.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme pondělí 20. července. Svátek má Ilja a Eliáš. Je také Mezinárodní den šachu a Mezinárodní den měsíce. Já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. Ode dneška neplatí regulace cen pohonných hmot. Opatření zavedla vláda v dubnu. Do cen se tak znovu promítne plná spotřební daň a pumpaři si sami určí marže. Český hydrometeorologický ústav dnes vydá předpověď počasí na nadcházející týden a měsíc. Vláda na své schůzi projedná novelu zákona o důchodovém pojištění, nařízení o nezávadnosti hraček nebo zákon o civilním letectví. Letní shakespearovské slavnosti začínají dnes v Ostravě inscenací Marná lásky snaha. Do 8. srpna je pro diváky připravená pestrá řada divadelních večerů pod širým nebem. Prázdninovým pondělkům na stezce korunami stromu Krkonoše patří vystoupení dravců s jejich cvičiteli. Nádherné ptáky si prohlédnete zblízka a dozvíte se víc o jejich chování nebo ochraně. Tolik očekávané události, krásné pondělí a úspěšný start do nového týdne vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Blaník, počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy slabě prší a teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni v údolích i kolem 5. Přes den čekejte v jižní polovině území většinou polojasno, v severní oblačno, přechodně zataženo a přehánky. V odpoledních maximech naměříme 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy 22. Sem tam zafouká silnější vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 kilometrů v hodině.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se